0: Policisté v případu nikoho neobvinili. S odkazem na vyjádření policie i záchranky to uvedl server Seznam zprávy. Incident také prověřuje přímo záchranná služba. Stát se obává dronové hrozby. V bezletových oblastech kolem kritické infrastruktury se totiž pohybují nežádoucí miniletouny čím dál častěji. Ministerstvo vnitra tak chce zjednodušit zásahy policistům.
1: Dronaři čím dál víc porušují omezení, která jsou daná veřejně dostupnými mapami. Ty určují, kam se letat smí a kde je to zakázané. Ministr vnitra Lubomír Metnar Radio Impuls přiblížil, že na ně chystá bič.
2: To oprávnění de facto nebylo řešeno. A ty hrozby, a když si to jenom vezmete, jsou poměrně velké.
1: Drony se totiž čím dál častěji ukazují poblíž letišť, jaderných elektráren, skladů paliv nebo energetických rozvoden. Ministr dopravy Ivan Bednárik tak chce, aby mohli proti bezpilotním letounům jednodušeji zasahovat policisté.
3: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, jestli přichází bezprostřední ohrození majetku nebo zdraví. Teď i potenciální špionáž nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
1: Pravomoci chce vláda rozšířit i bezpečnostním agenturám, které hlídají budovy a objekty spadající do kritické infrastruktury. Na nových pravidlech ale kabinet zatím pracuje. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Město Opava zvýší ve svém centru počet parkovacích míst. Zároveň se sjednotí platební systém a fungování jednotlivých parkovacích zón bude přehlednější. Všechno začne platit v srpnu.
5: Úpravy se týkají 5 ulic. Matiční, Beethovenová, Sady Svobody, Masarykova třída a Masařská. Některé ulice se promění v jednosměrky a na dalších, které už jednosměrné jsou, se doplní parkovací pruhy. Díky těmto úpravám přibude v centru Opavy přibližně 40 parkovacích míst. Snahou města bylo, aby vznikla bez velkých stavebních zásahů. Chystají se ale i úpravy dalších lokalit, kde by po zpevnění ploch mohlo vzniknout na parkování další 70 míst. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
0: Španělsko je na nohou kvůli lesnímu požáru v okolí Madridu. Vypukl včera odpoledne a bezpečnostní složky kvůli němu už v madridském regionu evakuovaly několik obcí. V další obci podle agentury AFP vyzvali občany, aby až do odvolání neopouštěli své domovy. Požár v oblasti také omezuje cestování autem. Úřady vyzvali obyvatele v okolí, aby při cestování byli vysoce opatrní, protože kouř výrazně snižuje viditelnost. Mraky budou dnes většinou přeháňkové, výjimečně i bouřkové. Večer má od jihozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Naměříme do 22 stupňů, na jihu Moravy může být až 25. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
4: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

slova lživá, sladkým hlasem zpívá, ten na svědomí mývá.

0: Policie po zásahu v budově pražského magistrátu obvinila 6 lidí a 2 firmy. Ve Škodově paláci zasahovala v úterý. Obviněné policie viní z více trestných činů, mimo jiné ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků nebo praní špinavých peněz. Podle kriminalistů působili obvinění jako organizovaná zločinecká skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi. Mluvčí dozorujícího městského státního zastupitelství v Praze to řekl agentuře ČT. Seznam zprávy napsali, že policisté zajistili majetek ředitele magistrátního odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejči, jeho bratra a partnerky. Podle dřívějších informací médií se policie zajímá právě o činnost Krejčova odboru, a to v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Už dnes to vypukne. Běžecký areál Vesec v Liberci odpoledne ožije hudebním festivalem Benátská s impulzem. Už včera se z místa hlásil živě náš reportér Tomáš Kabát. Ode dneška budeme z dějiště festivalu vysílat i s naším mobilním studiem a hudbou nabitou atmosféru vám přeneseme díky vybraným koncertům, které v příštích dnech uslyšíte přímo v našem vysílání. Na bezpečnost hudebního festivalu Benátská s impulzem budou ode dneška až do neděle dohlížet desítky policistů, včetně kriminalistů a psovodů se psy. Na webu policie o tom včera informovala krajská policejní mluvčí. Organizátoři očekávají tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí. Na loňský ročník se sjelo přes 40 tisíc lidí. Policie zaměstnávají výhružné dopisy zaslané na Hrad. Do kanceláře prezidenta republiky jich za poslední měsíce dorazilo hned několik. Z toho byly některé adresované přímo hlavě státu Petru Pavlovi. Policejní mluvčí zpravodajskému serveru iDnes.cz řekl, že k jednomu případu došlo v únoru, k dalšímu v červnu. Dopisy obsahují výhrůžky, vulgarizmy i urážky. Prezident Petr Pavel čelil nebezpečnému vyhrožování už i v minulosti. Česká obchodní inspekce v letošním prvním čtvrtletí zabavila přes 2400 padělků. Jejich hodnota v cenách originálu byla zhruba 5 milionů korun. To je méně než ve stejném období loňského roku. Většinu zabaveného zboží tvořil podle mluvčího ČOIKy Františka Kotrby textil a hračky.
1: Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon Wizard.
0: Inspekce za první 3 měsíce udělala 99 kontrol zaměřených především na nabízení, prodej a skladování výrobků. Zaměřila se právě na porušování práva duševního vlastnictví. Nejlepším fotbalistou minulé prvoligové sezóny se stal Lukáš Provod. Slavistický záložník získal nejvíc hlasů od trenérů, novinářů a kapitánů jednotlivých mužstev. Ceny se rozdávaly během slavnostního večera Ligové fotbalové asociace. Nejvíc jich putuje mezi slavisty do pražského Edenu.
2: Kromě ceny pro nejlepšího hráče sezóny získal další prvenství Lukáš Provod v anketě o nejlepšího záložníka. Trenérem sezóny se stal Jindřich Trpišovský, nejlepším obráncem Štěpán Chaloupek a útočníkem Tomáš Chorý. Dvě ceny získali královéhradečtí fotbalisté, nejlepší brankář sezóny Adam Zadraždil a osobnost ligy Vladimír Darida. Objevem sezóny se stal reprezentant Bosny a Hercegoviny, liberecký záložník Ermin Mahmič a cenu pro nejlepšího cizince získal spartianský záložník a kapitán Lukáš Harastlín. Standa Sigmund, Radio Impuls.
0: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, na většinu území dorazí přeháňky. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Naměříme maximálně kolem 20 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Zprávy končí, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: řídí v zapomnění.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na chytrém telefonu.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Podle Petra Pavla předloha ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. Na to potřebuje nejméně 101 poslanců. Připomenu, že ve 200členné komoře má převahu 108 hlasů. Pravomoc vrátit zákon sněmovně využil Pavel poprvé od nástupu Babišova kabinetu. Prezident v odůvodnění uvedl, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát bude hospodařit s veřejnými penězi. Byl by podle něj ohrožením dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Zároveň by oslabil kontrolu veřejných peněz ze strany sněmovny ve prospěch vlády. Tragédii pražské záchranky prověřuje policie. Zdravotníkům v hlavním městě spadla z nosítek pacientka z domova pro seniory. Později žena zemřela. Policisté v případu nikoho neobvinili. S odkazem na vyjádření policie i záchranky to uvedl server Seznam zprávy. Incident také prověřuje přímo záchranná služba. Stát se obává dronové hrozby. V bezletových oblastech kolem kritické infrastruktury se totiž pohybují nežádoucí miniletouny čím dál častěji. Ministerstvo vnitra tak chce zjednodušit zásahy policistům.
2: Dronaři čím dál víc porušují omezení, která jsou daná veřejně dostupnými mapami. Ty určují, kam se letat smí a kde je to zakázané. Ministr vnitra Lubomír Metnar Radio Impuls přiblížil, že na ně chystá bič.
3: To oprávnění de facto nebylo řešeno. A ty hrozby, a když si to jenom vezmete, jsou poměrně velké.
2: Drony se totiž čím dál častěji ukazují poblíž letišť, jaderných elektráren, skladů paliv nebo energetických rozvoden. Ministr dopravy Ivan Bednárik tak chce, aby mohli proti bezpilotním letounům jednodušeji zasahovat policisté.
4: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, jestli přichází bezprostřední ohrození majetku nebo zdraví. Teď i potenciální špionáž nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
2: Pravomoci chce vláda rozšířit i bezpečnostním agenturám, které hlídají budovy a objekty spadající do kritické infrastruktury. Na nových pravidlech ale kabinet zatím pracuje. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Město Opava zvýší ve svém centru počet parkovacích míst. Zároveň se sjednotí platební systém a fungování jednotlivých parkovacích zón bude přehlednější. Všechno začne platit v srpnu.
5: Úpravy se týkají 5 ulic. Matiční, Beethovenová, Sady Svobody, Masarykova třída a Masařská. Některé ulice se promění v jednosměrky a na dalších, které už jednosměrné jsou, se doplní parkovací pruhy. Díky těmto úpravám přibude v centru Opavy přibližně 40 parkovacích míst. Snahou města bylo, aby vznikla bez velkých stavebních zásahů. Chystají se ale i úpravy dalších lokalit, kde by po zpevnění ploch mohlo vzniknout na parkování dalších 70 míst. Eva Panošová, Radio Impuls, Opava.
1: Španělsko je na nohou kvůli lesnímu požáru v okolí Madridu. Vypukl včera odpoledne a bezpečnostní složky kvůli němu už v madridském regionu evakuovaly několik obcí. V další obci podle agentury AFP vyzvali občany, aby až do odvolání neopouštěli své domovy. Požár v oblasti také omezuje cestování autem. Úřady vyzvali obyvatele v okolí, aby při cestování byli vysoce opatrní, protože kouř výrazně snižuje viditelnost. Mraky budou dnes většinou přehánkové, výjimečně i bouřkové. Večer má od jihozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Naměříme do 22 stupňů, na jihu Moravy může být až 25. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuř v posteli. Následky znáš.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Policie po zásahu v budově pražského magistrátu obvinila 6 lidí a 2 firmy. Ve Škodově paláci zasahovala v úterý. Obviněné policie viní z více trestných činů, mimo jiné ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků nebo praní špinavých peněz. Podle kriminalistů působili obvinění jako organizovaná zločinecká skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi. Mluvčí dozorujícího městského státního zastupitelství v Praze to řekl agentuře ČT. Seznam zprávy napsali, že policisté zajistili majetek ředitele magistrátního odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejči, jeho bratra a partnerky. Podle dřívějších informací médií se policie zajímá právě o činnost Krejčova odboru, a to v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Už dnes to vypukne. Běžecký areál Vesec v Liberci odpoledne ožije hudebním festivalem Benátská s impulzem. Už včera se z místa hlásil živě náš reportér Tomáš Kabát. Ode dneška budeme z dějiště festivalu vysílat i s naším mobilním studiem a hudbou nabitou atmosféru vám přeneseme díky vybraným koncertům, které v příštích dnech uslyšíte přímo v našem vysílání. Na bezpečnost hudebního festivalu Benátská s impulzem budou ode dneška až do neděle dohlížet desítky policistů, včetně kriminalistů a psovodů se psy. Na webu policie o tom včera informovala krajská policejní mluvčí. Organizátoři očekávají tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí. Na loňský ročník se sjelo přes 40 tisíc lidí. Policie zaměstnávají výhružné dopisy zaslané na Hrad. Do kanceláře prezidenta republiky jich za poslední měsíce dorazilo hned několik. Z toho byly některé adresované přímo hlavě státu Petru Pavlovi. Policejní mluvčí zpravodajskému serveru iDnes.cz řekl, že k jednomu případu došlo v únoru, k dalšímu v červnu. Dopisy obsahují výhrůžky, vulgarizmy i urážky. Prezident Petr Pavel čelil nebezpečnému vyhrožování už i v minulosti. Česká obchodní inspekce v letošním prvním čtvrtletí zabavila přes 2400 padělků. Jejich hodnota v cenách originálu byla zhruba 5 milionů korun. To je méně než ve stejném období loňského roku. Většinu zabaveného zboží tvořil podle mluvčího ČOIKy Františka Kotrby textil a hračky.
2: Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon Wizard.
1: Inspekce za první 3 měsíce udělala 99 kontrol zaměřených především na nabízení, prodej a skladování výrobků. Zaměřila se právě na porušování práva duševního vlastnictví. Nejlepším fotbalistou minulé prvoligové sezóny se stal Lukáš Provod. Slávistický záložník získal nejvíc hlasů od trenérů, novinářů a kapitánů jednotlivých mužstev. Ceny se rozdávaly během slavnostního večera Ligové fotbalové asociace. Nejvíc jich putuje mezi slávisty do pražského Edenu.
3: Kromě ceny pro nejlepšího hráče sezóny získal další prvenství Lukáš Provod v anketě o nejlepšího záložníka. Trenérem sezóny se stal Jindřich Trpišovský, nejlepším obráncem Štěpán Chaloupek a útočníkem Tomáš Chorý. Dvě ceny získali královéhradečtí fotbalisté, nejlepší brankář sezóny Adam Zadraždil a osobnost ligy Vladimír Darida. Objevem sezóny se stal reprezentant Bosny a Hercegoviny, liberecký záložník Ermin Mahmič a cenu pro nejlepšího cizince získal spartianský záložník a kapitán Lukáš Harastlín. Standa Sigmund, Radio Impuls.
1: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, na většinu území dorazí přeháňky. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Naměříme maximálně kolem 20 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Zprávy končí, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Fidel by z nás měl radost.

jsem jet zahrát do Třebíče, jenže jsem v autě zlomil klíče. Tlačit se nedá, je to těžký, nezbývá, než to dojít pěšky. Tak šlapu ku Třebíči, no je to prostě těžký. Ranta má pera, Ježiš

Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bez masí pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň tak ukončí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

oči do kořán a v těch očích tání vešla jsi do mých brán, já tě pozval dál, jenže od těch chvil

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Podle Petra Pavla předloha ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. Na to potřebuje nejméně 101 poslanců. Připomenu, že ve 200členné komoře má převahu 108 hlasů. Pravomoc vrátit zákon sněmovně využil Pavel poprvé od nástupu Babišova kabinetu. Prezident v odůvodnění uvedl, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát bude hospodařit s veřejnými penězi. Byl by podle něj ohrožením dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Zároveň by oslabil kontrolu veřejných peněz ze strany sněmovny ve prospěch vlády. Tragédie pražské záchranky prověřuje policie. Zdravotníkům v hlavním městě spadla z nosítek pacientka z domova pro seniory. Později žena zemřela. Policisté v případu nikoho neobvinili. S odkazem na vyjádření policie i záchranky to uvedl server Seznam zprávy. Incident také prověřuje přímo záchranná služba. Stát se obává dronové hrozby. V bezletových oblastech kolem kritické infrastruktury se totiž pohybují nežádoucí miniletouny čím dál častěji. Ministerstvo vnitra tak chce zjednodušit zásahy policistům.
2: Dronaři čím dál víc porušují omezení, která jsou daná veřejně dostupnými mapami. Ty určují, kam se letat smí a kde je to zakázané. Ministr vnitra Lubomír Metnar Radio Impuls přiblížil, že na ně chystá bič.
3: To oprávnění de facto nebylo řešeno. A ty hrozby, a když si to jenom vezmete, jsou poměrně velké.
2: Drony se totiž čím dál častěji ukazují poblíž letišť, jaderných elektráren, skladů paliv nebo energetických rozvoden. Ministr dopravy Ivan Bednárik tak chce, aby mohli proti bezpilotním letounům jednodušeji zasahovat policisté.
4: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, jestli přichází bezprostřední ohrození majetku nebo zdraví. Teď i potenciální špionář nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
2: Pravomoci chce vláda rozšířit i bezpečnostním agenturám, které hlídají budovy a objekty spadající do kritické infrastruktury. Na nových pravidlech ale kabinet zatím pracuje. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Město Opava zvýší ve svém centru počet parkovacích míst. Zároveň se sjednotí platební systém a fungování jednotlivých parkovacích zón bude přehlednější. Všechno začne platit v srpnu.
5: Úpravy se týkají 5 ulic. Matiční, Beethovenová, Sady Svobody, Masarykova třída a Masařská. Některé ulice se promění v jednosměrky a na dalších, které už jednosměrné jsou, se doplní parkovací pruhy. Díky těmto úpravám přibude v centru Opavy přibližně 40 parkovacích míst. Snahou města bylo, aby vznikla bez velkých stavebních zásahů. Chystají se ale i úpravy dalších lokalit, kde by po zpevnění ploch mohlo vzniknout na parkování další 70 míst. Eva Panošová, Radio Impuls, Opava.
1: Španělsko je na nohou kvůli lesnímu požáru v okolí Madridu. Vypukl včera odpoledne a bezpečnostní složky kvůli němu už v madridském regionu evakuovali několik obcí. V další obci podle agentury AFP vyzvali občany, aby až do odvolání neopouštěli své domovy. Požár v oblasti také omezuje cestování autem. Úřady vyzvali obyvatele v okolí, aby při cestování byli vysoce opatrní, protože kouř výrazně snižuje viditelnost. Mraky budou dnes většinou přeháňkové, výjimečně i bouřkové. Večer má od jihozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Naměříme do 22 stupňů, na jihu Moravy může být až 25. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Máme krátce po startu 6. hodiny, je tady čtvrteční ráno, s datem 23. července. Adam Kořica přeje pohodové vstávání a teď už česká muzika let 60. až 80. Jitka Zelenková, nahrávka Bez lásky, láska není.

0: Léto na českém impulzu.
1: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Hezké ráno, čtvrtek, 23. červenec, máme po šesté, za malou chvíli naše letní kino Valdemar Matuška, písnička Když máš v chalupě orchestrion ze seriálu Chalupáři.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše první ranní čtvrteční hudební dvojice nabídne skladby o zvířatech Jiřího Suchého, více prozradím po půl sedmé. S cestovatelem Jirkou Kolbabou navštívíme americké město Salt Lake City, které založili mormoni. Žijí tu proto lidé jinak, to se dozvíme o půl druhé. Miloslav Šimek zazpomíná na svůj první zkoušku s děvčetem, a to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Teď už na rádiu Český impuls se startuje letní kino a v něm zpívá Valdemar Matuška.

0: Zdravím vás z Rádia Český Impuls, se přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční ráno s datem 23. července. Do 6:30 si ještě určitě společně poslechneme Pavla Nováka a jeho pihovatou dívku. Zajímá mě, jak to teď u vás vypadá s oblohou, teplotou, textovky ohledně vašeho počasí. Sbírám buď to na našem WhatsAppu, anebo prostřednictvím klasické SMS zprávy. Číslo je stejné, 734-787-981 je na vás, jakou variantu si vyberete. Já si těším na naši spolupráci.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už tam bude?
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude?
3: Přestaň. Chtěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 23. červenec, po půl sedmé si na své přijdou příznivci Petra Kotvalda, nabídnu jeho gejzír. Také uslyšíme Ronyho Martona, kardinály, ze všeho nejdřív Vítězla Vávra a jeho holky z Gimplu. Teď už slovo předávám do naší redakce, startuje rychlý přehled zpráv a taky předpověď počasí.
1: Dobré ráno. Na třech pódiích dnes v areálu ve Vesci v Liberci začne hudební festival Benátská s impulzem. Policie v Děčíně dopadla ozbrojeného 29-letého muže a vsadila ho do vazby. Ministr zahraničí Macinka v Chorvatsku uctí památku Čechů, kteří v polovině června zemřeli po srážce s katamaránem. Španělské bezpečnostní složky evakuovaly kvůli požáru několik obcí v okolí Madridu a české kanoistky získaly na mistrovství světa stříbro v závodě hlídek, muži byli pátí. A dnes nás čeká převážně oblačno s místními přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zdravím vás z Rádia a Český Empol, se přeji pohodové a ničím nerušené vstávání do nového dne. Máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní čtvrteční hudební dvojce a ta nám spojila písničky o zvířatech Jiřího Suchého. Čeká nás duet Malý blbý psíček, ve kterém uslyšíme Jiřího Šlitra, a pak nás také nemine nahrávka Sluníčko Jiřího Suchého a Zuzany Vrbové. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
3: Docela malý blbý psíček seděl uprostřed ulice. Seděl a hleděl na měsíček a vil velice. Tu toho malého blbého pejska dostal jsem touhu pohladit a nebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid. Kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko, bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává být, sedí a hledí na měsíček, neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu.

dotknout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psík.

blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, čtvrtek, 23. červenec. Pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. Do zpráv celou za malou chvíli Hana Zagorová, Vlastimil Harapes, duet Jen pár dnů. Budeme rádi, když se podíváte i na naše facebookové stránky. Najdete nás na adrese www.facebook.com/Český impuls. My tam stále hledáme příznivce české muziky let 60. až 80. a hlavně přátele rádia Český impuls.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: vyhraje český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
3: Dobré ráno. Dnes startuje Benátská s impulzem. Těšit se můžete na více než 50 známých umělců, 4 stage a zábavu i mimo areál festivalu. Program Benátské potrvá ve Vesci u Liberce až do soboty. Na festivalu vystoupí například kapela Lucie, Činasky, Roxette nebo Miraj. Na Benátské můžete potkat třeba ranní moderátorku rádia Impuls Kláru Šedovou.
4: Já budu moderovat hlavní stage s Ondrou Cikánem, takže to bude nová zkušenost a těším se vlastně na tuhle tu novou zkušenost a těším se na lidi, těším se na tu atmosféru, těším se na prostředí. Prostě myslím si, že Benátská s Impulzem bude stát za to.
3: Festivalový areál se dnes otevírá ve 14.30. Policisté v Děčíně pátrali po 29-letém ozbrojeném muži. U sebe měl nůž. Hledaného včera v podvečer zadržela hlídka, která ho umístila do policejní cely. S pátráním po nebezpečném muži pomáhala veřejnost. Policie jí děkuje za spolupráci. Premiér Babiš viní prezidenta z nezodpovědnosti. Po rozhodnutí Petra Pavla vetovat novelu zákonů upravujících veřejné rozpočty označil také jeho krok za nepromyšlený a aktivistický. Premiér řekl, že koalice udělá vše proto, aby veto přehlasovala. Dodal, že ho rozhodnutí prezidenta mrzí. Svým vetem podle něj ohrožuje například české zdravotnictví, obrany, schopnost a výstavbu. Podle Babiše tak potvrzuje, že je lídrem opozice. Ta prezidentův krok vítá a tvrdí, že budoucnost Česka ohrožuje současná vláda. Nejlepším hráčem uplynulé sezóny první fotbalové ligy je Lukáš Provod. 29-letý český reprezentant působící v pražské Slávii zvítězil v anketě po druhé. V uplynulé ligové sezóně zasáhl do 30 zápasů. S 10 asistencemi byl nejlepším nahrávačem soutěže, k tomu vstřelil 7 gólů. Z hlasování trenérů, kapitánů a novinářů rovněž vzešel druhý Vladimír Darida z Hradce Králové a třetí Lukáš Haraslín ze Sparty. Mistr Zedenu ovládl i kategorie o nejlepšího kouče, kterým se už po páté stal Jindřich Trpišovský. No a dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost s místními přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území. V jeho západní polovině Čech naopak přeháňky budou zcela výjimečné. Sporadicky se objeví i bouřky a nejvyšší teploty nejčastěji mezi 18 až 22 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 7:02. Zdraví vás Adam Kuřica. Přeji hezké ráno. Čtvrtek 23. červenec. V Liberci v areálu Vesec startuje Benátská s impulzem a právě o festivalech bude dnešní ranní téma. Více už za malou chvíli. Teď Jiří Schellinger a jeho švihák Lázeňský.

0: Za 4 minuty, 7:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, přeji hezké ráno. Za malou chvíli naše letní kino a v něm Václav Neckář, písnička Nestůj a pojď z filmu Páni kluci. Dobré ráno nám přeje z Kraslic paní Helča, která hlásí 11 stupňů a déšť. Popršelo také v Nivnici, kde máme pana Zbyňka, který hlásí zatáhlo a 14 stupňů. Co vy ostatní? Prší u vás? Neprší? Svítí třeba slunce? To vše mi můžete napsat. Číslo k nám je 734-787-981. Sbírám zprávy ohledně vašeho počasí, je to buď to na našem WhatsAppu, anebo můžete poslat klasickou SMSku.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Žít jako kaskadér, hit Dalibora Jandy, se nám ukrývá v naší čtvrteční ranní impulzovic krabičce. Více prozradí Lucka Vondráčková po 7:30. Kolega Saša Hemala si přichystává své televizní tipy, uslyšíme je o 10:30. Dnešní ranní téma je festivalové. V Liberci v areálu Vesec začíná Benátská s impulzem. 3 dny, 3 scény, 3 dny, které budou plné skvělé muziky, zábavy. No zkrátka, pokud můžete, určitě doražte. A já se ptám, jaký je váš nejsilnější festivalový zážitek a co pro vás festival znamená. 604-111-211, to je číslo k nám, vaše první reakce, komentáře. Nás čekají zhruba za takových 5-6 minut, teď letní kino, Václav Neckář, píseň z filmu Páni kluci. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, čtvrtek, 23. červenec. Blíží se nám 7:30. Do krátkého přehledu zpráv s kolegou Vítkem Zábranským nabídnu samozřejmě muziku let 60. až 80. a také se budeme bavit společně v rámci ranního tématu. To dnešní je festivalové, začíná totiž Benátská s Impulzem. 3 dny, 3 scény, 3 živáky budou dokonce kolegové na Rádio Impuls vysílat. Dnes večer 20 hodin startuje živák kapely No Name, v pátek pak rádio rozezní David Koller a v sobotu Michal Hrůza a s kapelou Hrůzy. A mě zajímá, jaký je váš nejsilnější festivalový zážitek. Co pro vás festival znamená? Pamatujete si svůj úplně první festival? Kdo tam hrál a s kým jste šli? Bláto, vedro, déšť. Zažili jste na festivalu počasí, které vše zkomplikovalo, ale přesto to byl nejlepší víkend roku. Spíte ve stanu v kempu nebo mizíte každý večer do pohodlí hotelu? A jste na Benátské letos? Jestli ano, na co se těšíte nejvíc? A klidně můžete přijít za kolegy do festivalového studia Rádia Impuls a zavysílat si s nimi.
1: Můj první festival byl na Konětické hoře a vezli jsme tam s tátou pivo. To mi bylo nějakých 12. Teď už je mi o trošku víc a včera jsem vám vezl pivo na Benátskou noc. Takže asi tak. Mějte se hezky.
0: Hezky, pěkně, tak to děkujeme, pozdravujeme, hezké ráno. Co vy a festivaly? Jaký je váš nejsilnější festivalový zážitek a co pro vás festival znamená? 604-111-211 a teď už si hrajeme.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.

0: Minuta po půl osmé, přeji hezké ráno, čtvrtek 23. červenec, tady v Praze, jako zamračeno, prostě mlha, mlíko na obloze, jo, vůbec to nevypadá hezky. Naopak, na Opavsku, odkud nás poslouchá paní Katka a hlásí příjemných 14 stupňů, polojasno, ideální čas na ranní sport a poslech našeho rádia ve sluchátkách. Takže paní Katko, pozdravuji na Opavsko do Moravskoslezského kraje, kde vidět, že ta Česká republika je opravdu rozdělená, co se počasí týče. A dobré ráno nám také přeje po dovolené z Neratovice paní Eva, která hlásí déšť 16 stupňů, jo, tak to slyšíte sami. Co vy, jak to u vás vypadá s oblohou, teplotou, určitě můžete napsat. Číslo k nám je 734-787-981, píšete na náš WhatsApp, a nebo můžete poslat klasickou SMS zprávu. Máme 2 minuty po půl osmé, za malou chvíli Jirka Korn, píseň Jednou hůř, jednou líp, a naproti mě už kolega Vítek Zábranský, a to znamená jediné, uslyšíme novinky ze světa zpravodajství. Vítku, je to tvoje.
1: Dobré ráno. Šéfka správy nemovitostí Hradce Králové Berhardová rezignovala po podvodu ve firmě za 46 milionů korun. Češka zasažená v Chorvatsku bleskem je podle vedoucího konzulárního oddělení českého velvyslanectví v kritickém stavu. Více než rok pohřešovaný varšavský básník Kušmirek zahynul na Slovensku. Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Konkurenčním Paramountem. A fotbalisty Hradce Králové čeká úvodní zápas druhého předkola evropské ligy Stromse. Jablonec nastoupí v chorvatském Varaždínu do kvalifikace konferenční ligy. A proměnlivo, to je slovo dnešního dne, čekají nás i přehánky, nejvíc jich bude na severní Moravě, jak večeru se bude od Šumavy vyjasňovat, a teploty do 22 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu. Věděl.

0: rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A holuby si jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za minutu 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je velehit Dalibora Jandy, v impulzové skrabičce máme písničku Žít jako kaskader. A tato skladba v poslední době předělala jistou změnu, jakou to nám teď prozradí Lucka Vondráčková, která se shodou okolností na té změně podílela. Máme za minutu 7:45.
1: Lucie Vondráčková uvádí písničky z impulzové skrabičky.
2: Žít jako kaskadér je skvělá písnička od Dalibora Jandy a nedávno, představte si, ji předělal na duet. A já jsem mu s tím duetem trošku pomohla. Ale tady je ta původní nádherná verze.

0: Dobré ráno, čtvrtek 23. červenec. Zdravím vás z našeho rádia. Blíží se 8. hodina. Dnešní ranní téma je festivalové v Liberci v areálu Vesec. Startuje Benátská s Impulzem. 3 dny, 3 scény, jako stojí to za to. Určitě můžete ještě dorazit. Dokonce kolegové na Rádio Impuls budou každý den vysílat přenosy z koncertů, takzvané živáky. Dnes večer 20 hodin startuje živák No Name v pátek. Rádio Impuls rozezní David Koller a v sobotu Michal Hruza s kapelou Hruzy. No a mě zajímá, jaký je váš nejsilnější festivalový zážitek? Co pro vás festival znamená? Pamatujete si svůj úplně první festival? Kdo tam hrál a s kým jste šli? Bláto, vedro, déšť, zažili jste na festivalu počasí, které vše zkomplikovalo, ale přesto to byl nejlepší víkend roku. Spíte ve stanu v kempu nebo mizíte každý večer do pohodlí hotelu a bez čeho na festival prostě nejedete a jdete na Benátskou letos, na co se těšíte nejvíc?
1: Můj první zážitek byl, když mě strýc vzal na koncert Plastic People, no a potom už to bylo Vysací zámek, Jasná páka, Zamotaný šišky, no a teďka je to Tupac, 50 Cent, Eminem, ale taky rád si poslechnu třeba Gregoriány.
0: 604-111-211, který hudební žánr je vám na festivalech nejblíží, to nám samozřejmě můžete říci i vy, těšíme se na vaše další reakce a teď už naše muzika let 60. až 80. Pozdravuju a přeji hezké ráno.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
2: Dobré ráno. Dnes odpoledne v areálu ve Vesci u Liberce startuje Benátská s impulzem. Vystoupení kapel a interpretů se ve Vesci rozprostře hned na 3 pódia. Festivalový areál se nachází nedaleko rychlostní silnice R35 zhruba 100 km od Prahy. Auta bude možné na místě zaparkovat už teď od 8 hodin. Kivadlová doprava z centra Liberce začne jazdit po 14. hodině, ve 14.30 se pak otevírají brány areálu. Dnes návštěvníky Benátské čeká blok nazvaný Slovenský čtvrtek. Petr Richard Miller, Horký žeslíže nebo kapela No Name. Dál se můžete těšit na Luci, Činasky, MiG-21 nebo Miraj. Benátská s impulzem potrvá až do soboty. Ředitelka správy nemovitostí v Hradci Králové rezignovala. Jaroslava Berhardová složila funkci po podvodu ve firmě za 46 milionů korun. Správu dočasně povede ředitel technických služeb Pospíšil. Radnice nyní prověří bezpečnostní a kontrolní mechanismy ve všech organizacích města. Peníze podvodníkům poslala minulý týden zaměstnankyně správy nemovitostí. Dosavadní zjištění města ukázalo, že v době provedení transakce měla samostatné dispoziční oprávnění k bankovnímu účtu, takže k provedení platby nepotřebovala potvrzení další osoby. Policie si posvítila na kempující rybáře. Ti často netuší, že porušují vyhlášku. Pokud se totiž někde usadí nelegálně, mohou za to dostat pokutu na místě až 10 000 korun. V případě opakovaného přestupku i 70 000. Takto tábořících rybářů přibývá. Často přijíždí s celou rodinou a nechávají za sebou nepořádek. Policie proto na přehradách začala s rybářskou stráží kempování kontrolovat. Pokud jen za letošní léto už padly podle zpravodajského portálu iDnes.cz desítky. Spoustu změn zaznamenali před startem nové sezóny ve fotbalovém Slovácku. V Uherském Hradišti rozhodně nechtějí opakovat boj o záchranu. Na trávníku i mimo něj se představí spousta nových tváří.
3: Horké léto ve Slovácku, to bez debat. Do práce naskočila ikona klubu Michal Kadlec v roli sportovního manažera a že se činí. Mezi posilami zajímavé tváře, například Lukáš Vorlický, David Puškáč, Řek Niarchos či Behirače z pobřeží Slonoviny a samozřejmě trenér. Do Baníku odešel Roman Skuhnavý, lavičce i kabině teď velí Jan Jelínek, donedávna trenér Bčka Pražské Slávie. Cíl jasný, rozhodně nezabřednout do bojů o záchranu, jak tomu bylo v sezóně minulé. Jan Čada, Rádio Impuls, Uherské Hradiště.
2: A dnes bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost s místními přáňkami, ty budou četnější hlavně v severovýchodní polovině území, sporadicky se můžou objevit i bouřky a večer bude od jeho západu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 8 hodině, čtvrtek, 23. červenec, svátek slaví pánové se jménem Libor. Pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a teď už Lenka Filipová, píseň Prý se tomu říká láska, Adam Kořica přeje hezké ráno.

0: Léto na českém Impulsu.
1: Já už co batole, rád jezdil na kole.

0: Za minutu 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Karel Gott, letní kino, písnička Život je bílý dům z filmového muzikálu Starci na chmelu. Hezké ráno od Řípu, z mě těše přeje paní Dáša, která hlásí po dešti 14 stupňů a také se nám ozvala ze Sázavy, kde prší paní Maruška a ta hlásí 15 stupňů. Dáme děkuju za zprávy a přeji hezké ráno.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše další ranní hudební dvojce nabídne Michalův song v podání Greenhornu a Michala Tučného a pak také skladbu Proč nejsi větší Hany Zagorové. Co mají tyhle dvě písničky společného, prozradím po 8:30. Také se můžeme těšit na večerní program našeho rádia, kdy nás čekají hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. Na kolik let se dnes cítíte, zjišťujeme na Facebooku Ráda Český impuls, takže jak dobře jste se vyspali, jinými slovy, napište nám to www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme 8:45 a teď už letní kino a v něm mistr Karel Gott.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, čtvrtek 23. červenec, blíží se půl devátá. Dnes se v ranní tématu společně bavíme o festivalech. Začíná v Liberci v areálu Vesec Benátská. 3 dny, 3 scény, 3 živáky. Dokonce budou vysílat kolegové na Radio Impuls. Takže pokud razíte do Liberce, přeji šťastnou cestu, ale my si to užijte. Čekají vás 3 dny plné skvělé hudby, zábavy a zkrátka všechno, co k festivalu neodmyslitelně patří. Já se přiznám, že jsem svou festivalovou premiéru zažil, myslím si, že to bylo 2 roky zpátky. Měl jsem možnost být na jednom z největších festivalů tady u nás. Moje partnerka na něj každý rok jezdí se svojí partou přátel, dokonce už tam letos byla snad po 17., 18., něco takového. Je to zkrátka pro ně takový jako rituál, tradice. No, já se přiznám, že to byla fajn zkušenost, jo, vždycky říkám děkuju za to, ale víckrát už asi ne. Jo, kdyby mi bylo 15, tak věřím, že si to pořádně užiju, ale zkrátka už to nebylo tak nějak pro mě ty festivaly. A jako jeden den pohoda, ale není na to se doma vyspat, pěkně osprchovat. No však to určitě znáte. Já zjišťuji, jak to máte s festivaly vy, jaký je váš nejsilnější festivalový zážitek, co pro vás festival znamená. Pamatujete si svůj úplně první festival, kdo tam hrál a s kým jste šli? Bláto, vedro, déšť, zažili jste na festivalu počasí, které vše komplikovalo, ale přesto to byl nejlepší víkend roku. Spíte ve stanu v kempu nebo mizíte každý večer do pohodlí hotelu a bez čeho na festival prostě nejedete? A jste na Benátské letos, na to se těšíte nejvíc a klidně můžete přijít za kolegy z Rádia Impuls do festivalového studia a zavysílat si s nimi.
1: Můj první festival byl Mohelnický dostavník, už je to bezmála 25 let a měli tam premiéru kapela Topol, dneska jsou to kluci z Opět a Radečku, mějte se hezky.
0: Další vaše festivalové zážitky sbíráme na čísle 604-111-211, určitě nám zavolejte. No a my si teď do půl deváté, do krátkého přehledu zpráv, pouštíme další hity let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hrajeme vám slovensky. Každou hodinu

0: Půl deváté Český Impuls Rádio pro radost ze života, čtvrtek 23. červenec, přeji hezké ráno, za malou chvíli Michal Penk, písnička Odpuste nám, teď už ale kolega Vítek Zábranský. Vítku, hezké ráno i tobě, pouštím ti mikrofon a ty máš pro nás nejnovější zprávy.
1: Pěkné ráno. Na třech pódiích dnes v areálu ve Vesci v Liberci začne hudební festival Benátská s Impulzem. Policie v Děčíně dopadla ozbrojeného 29-letého muže a vsadila ho do vazby. Ministr zahraničí Macinka v Chorvatsku uctí památku Čechů, kteří v polovině června zemřeli po srážce s katamaránem. Při nočních vzdušných útocích Spojených států na Irán zemřeli dva lidé. O čtvrtfinále v Praze si dnes zahrají tenistky Krejčíková, Havlíčková, Bejlek a Bartuňková. No a dnes nás čeká převážně velká oblačnost s místními přáňkami, víc jich bude v severovýchodní polovině území a nejvyšší teploty 18 až 22 na jihu Moravy až 25 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše další hudební dvojce a ta nabídne písničky o mírách, kilogramech či centimetrech. V roce 1871 v tento den byl u nás zaveden metrický systém měr a vah. Právě proto jsme vybrali muziku s touto tematikou. Čeká nás Michal Tučný, Michalův song Greenhorni. Také uslyšíme v této nahrávce a pak nás také nemine Hana Zagorová, píseň Proč nejsi větší za 9:45.
1: Hudební dvojice
2: a Aneb, co mají písničky společného?

0: Praha.
1: Zdravím vás z našeho rádia, čtvrtek 23. červenec, blíží se 9. hodina. V ranním tématu se bavíme o tom, že dnes začíná, prosím vás, Benátská s Impulzem, startuje přímo v Liberci, v areálu Vesec, a to znamená, že nás čekají 3 dny, které budou plné neodmyslitelných festivalových zážitků, plné dobré hudby, skvělé zábavy, výborného jídla, a k tomu také 3 živáky na rádiu Impuls. Dnes večer 20 hodin odstartuje živák skupiny No Name, v pátek pak rádio rozezní David Koller a v sobotu Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Do toho tam mají kolegové z rádia Impuls přímo v areálu festivalové vysílací studio, takže se klidně za nimi můžete zastavit a zavysílat si s nimi. My se ptáme, jaký je váš nejsilnější festivalový zážitek a co pro vás festival znamená. Pamatujete si svůj úplně první festival, kdo tam hrál a s kým jste šli? Bláto, vedro, déšť, zažili jste na festivalu počasí, které vše komplikovalo, ale přesto to byl nejlepší víkend roku. Spíte ve stanu v kempu nebo mizíte každý večer do pohodlí hotelu a bez čeho na festival prostě nejedete?
2: Můj první zážitek s festivalem tak je z minulého roku s Benátským s Impulzem. Díky vám, kde jsem vyhrál lístky, a bylo to naprosto úžasný. S ženou jsme si to užili a věříme, že se tam rádi zase vrátíme.
1: A tak to rádi slyšíme, že jste si to takhle užili. Budeme se na vás těšit. No a my pokračujeme v muzice let 60. až 80. Kolega Vítek Zábranský finišuje zprávy v celou.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné dopoledne. Areál Benátské s Impulzem se připravuje na první návštěvníky. Program našeho hudebního festivalu ve Vesci u Liberce začíná dneska. Reportér Michael Ransdorf zjistil, že parkoviště pro auta jsou už otevřená.
2: Na Benátskou se dostanete po silnici číslo 35, na které musíte sjet na Dlouhý most a Šimonovice. Za exitem už vás povedou cedule Benátská až na vyhrazená parkoviště. Pokud nemáte zajištěné stání v rámci vstupenky, dokoupit si ho můžete na webu festivalu. Do areálu ve Vesci se dá dostat i hromadnou dopravou. Vlakem můžete dojet na Liberecké hlavní nádraží, na něm už stačí nasednout na speciální festivalovou linku 41. Autobus vás zdarma doveze za 10 minut až do centra dění. Mluvčí Liberecko-Jabloneckého dopravního podniku Martina Poršová mi řekla, že její jízdní řád vytvářeli na míru našemu festivalu.
3: Provoz linky začíná vždy hodinu před začátkem programu v ten daný den a končí hodinu po ukončení programu daného dne.
2: Kdo by chtěl z hlavního nádraží v Liberci dojít do Veseckého areálu pěšky, čeká ho zhruba 5-kilometrová procházka. O něco blíž je nádraží Vesec u Liberce, kde se projdete zhruba 3 kilometry.
1: Michael Ransdorf, díky za reportáž a jdeme na další zprávu. Češka zasažená bleskem v Chorvatsku je v kritickém stavu, potvrdil to vedoucí konzulárního oddělení českého velvyslanectví Štěpán Šantrůček. Ministerstvo zahraničí o události informovalo v úterý. Poslednou chvíli žena čekala na koupajícího se manžela a v ruce držela deštník. Okamžitě jí pomohl plavčík. Jeho rychlý zásah ocenil podle deníku Blesk i Šantrůček, stejně jako práci záchranářů. Dodal, že čeští diplomaté v Chorvatsku jsou v kontaktu s nemocnicí i s rodinou. Jadranské pobřeží v uplynulých dnech zasáhly silné bouřky z blesky. V noci na středu zemřel v Albánii podle tamních médií muž, který opravoval elektrické vedení. Několik lidí zůstává kvůli následkům silných bouřek zraněných. O čtvrtfinále v Praze budou dnes hrát 4 české tenistky. Barboru Krejčíkovou čeká ve druhém kole turnaje na pražské Štvanici český souboj s Lucií Havlíčkovou. Krejčíková bude proti držitelce divoké karty usilovat o 7. vítězství v řadě. Zatím spolu nehráli. O postup do čtvrtfinále si zahrají také Sára Bejlega a Nikola Bartuňková. Už včera prošli do čtvrtfinále obhájkyně titulu Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková. No a dnes nás čeká velká oblačnost s místními přáhánkami. Víc deště se objeví v severovýchodní polovině území. Naopak v jeho západní polovině Čech se přáhánky vyskytnou zcela výjimečně. Sporadicky se objeví i bouřky. A nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 9. hodině. Adam Kuřica přeje hezké čtvrteční dopoledne s datem 23. července. A teď už Pavel Vítek, skladba Má svůj den. Má.

0: Minuta po 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli naše letní kino a v něm Václav Neckář, písnička Křídla iluzí z filmu Jak básníci přicházejí o iluze. Na kolik let se dnes cítíte? Zjišťujeme na Facebooku našeho rádia, koukám do komentářů, je jich tam zatím 22, tak určitě můžete napsat i vy. Paní Ivana Musilová píše dnes na 30 a to mi je 60, protože nebudeme sedět doma, budeme tancovat, tak to je dobrá zpráva, paní Ivano, užijte si tu dnešní tancovačku. Paní Jiřina Splavcová píše dnes vyloženě na to, nakolik mám. Paní Marie Kubesová píše, já když vstanu, tak na 80 a pak když se proberu, tak na 60, žádná sláva. Ale jo, minus 20 let, to je fajn. Taky koukám, že paní Renata Richterová píše na 100, tak tam se asi úplně nevstávalo dneska tím nejlepším možným způsobem. Co vy, na kolik let se dnes cítíte, dejte nám vědět www.facebook.com/český impuls, tam nás najdete. Máme 2 minuty po 9:45, za malou chvíli letní kino a písnička Křídla iluzí.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem, investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Dvě minuty po půl desáté, tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční dopoledne s datem 23. července. I nadále se můžeme těšit na další muziku let 60. až 80. Nachystal jsem si pro vás Petra Deska, skladbu O mámo. Také nás nemine Marie Rotrová, Eva Pilarová, teď už ale František Ringo Čech, píseň Já už jdu. Tři minuty po půl desáté.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké čtvrteční dopoledne, blíží se nám 10. hodina. Do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským, za malou chvíli Iveta Bartošová, skladba Víš lásko. Dnes startuje festival Benátská s impulzem, a to přímo v areálu Vesec v Liberci. 3 dny, 3 scény, dokonce i 3 živáky. Dnes večer na rádiu Impuls od 20 hodin odstartuje koncert skupiny No Name, v pátek pak Radio Impuls rozezní David Koller a v sobotu Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. My jsme se dnes ráno v tématu dne ptali, jaký je váš nejsilnější festivalový zážitek, co pro vás festival znamená. Pamatujete si svůj úplně první festival, kdo tam hrál a s kým jste šli? Bláto, vedro, déšť, zažili jste na festivalu počasí, které vše zkomplikovalo, ale přesto to byl nejlepší víkend roku. Spíte ve stanu, v kempu nebo mizíte každý večer do pohodlí hotelu a bez čeho na festival prostě nejedete? A chystáte se letos na Benátskou, na co se nejvíc těšíte? Klidně můžete přijít za kolegy do Impuls festivalového studia a zavysílat si společně s nimi.
1: Můj první festival byl Mohelnický dostavník, už je to bezmála 25 let a měli tam premiéru kapela Topol, dneska jsou to kluci z Opět a Radečku. Mějte se hezky.
2: Můj první zážitek s festivalem tak je z minulého roku s Benátským s Impulsem. Díky vám, kde jsem vyhrál lístky a bylo to naprosto úžasný. S ženou jsme si to užili a věříme, že se tam rádi zase vrátíme.
3: Můj první festival byl na Kolíně Dětské hoře a vezli jsme tam s tátou pivo. To mi bylo nějakých 12. Teď už je mi o trošku víc a včera jsem vám vezl pivo na Benátskou noc. Takže asi tak. Mějte se hezky.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Pěkné dopoledne. Benátskou s impulzem si užijete i z vašich domovů. Přímo v areálu ve Vesci u Liberce bude totiž mít naše hlavní stanice Rádio Impuls mobilní studio, ze kterého dnes, zítra i v sobotu netradičně odvysílá část odpoledního a večerního bloku. Těšit se můžete i na rozhovory s umělci, které na Benátské vystoupí. Jde třeba o Miraje Navrátila, Richarda Millera nebo členy skupiny Činasky. Další festivalové plány nastínil náš programový ředitel Ondřej Cikán.
2: Kromě toho, že tam přivítáme hromadu famózních hostů, tak taky lidem přineseme aktuálně a exkluzivně 3 živé koncerty. Ve čtvrtek to budou No Name, v pátek to bude David Koller a v sobotu to bude Michal Hrůza s kapelou Hrůzy.
1: Benátská s impulzem ve Vesci u Liberce začíná dnes otevřením areálu ve 14.30. Soud rozhodne o prodloužení vazby 4 obviněných z útoku na pardubickou zbrojovku. Uskuteční se formou videokonference bez fyzické přítomnosti obviněných. Z 11 zadržených je 8 lidí ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají v Polsku. Policie je podezírá z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Obvinění mají stanout před soudem kvůli požáru výrobní haly zbrojovky LPP Holding z letošního března. Požár způsobil škodu ve stovkách milionů korun. V Bruselu si na dovolené sáhneme hluboko do kapsy. Podle nové studie patří belgická metropole mezi 20 nejdražších na světě. Za posledních 10 let se ceny v belgické metropoli téměř zdvojnásobily. Studie Deutsche Bank Research Institute letos srovnává 69 měst na 6 kontinentech. Mezi nejdražší města pro večerní posezení patří australské Melbourne a Sydney. Mezi městy kontinentální Evropy vévodí společně s Bruselem žebříčku Paříž, Helsinky a Oslo. Naopak nejlevnějšími evropskými městy pro noční život jsou Istanbul, Varšava a Madrid. Praha obsadila v žebříčku 41. místo. Fotbalisty Hradce Králové čeká velký den. Otroci se po 30 letech představí v pohárové Evropě. Králové hradečtí fotbalisté zahájí cestu poháry až za polárním kruhem. Novou sezónu odstartují na hřišti norského Tromsø. Zápas začíná v 7 večer. Cestu Evropou zahájí také Jablonec, který se představí na hřišti chorvatského Varaždínu ve druhém předkole konferenční ligy. Utkání začne ve 20 hodin. Odvety jsou na programu přesně za týden. A dnes nás čeká velká oblačnost s místními přehánkami, a to hlavně v severovýchodní polovině území, a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 10. hodině vás opět zdraví Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční dopoledne s datem 23. července. A teď už další muzika let 60. až 80. Michal David, píseň Showman.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké dopoledne, čtvrtek 23. červenec. Do půl jedenácté naše letní kino a v něm písnička Znám tu louku voňavou v podání Valdemara Matušky a Laďky Kozderkové. Jedná se o nahrávku z filmu Trhák. Podle čeho dostal název hrad Hazemborg na Litoměřicku? Na otázku odpoví dnešní díl pořadu Máme Česko rádi, a to o půl jedenácté.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Čtvrtek, 23. červenec, přeji hezké dopoledne. Naše další hudební dvojce nabídne písničky, kterým slova napsal Michal Horáček. Více si řekneme po půl jedenácté. Teď už nás Hana Kracíková zavede na Zaječí horu na Litoměřicku. Startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Při dobré viditelnosti je vidět zdaleka a vůbec bych se nebála ho označit za symbol českého středohoří. Řeč je o Hazemburku, hradní zřícenině na Lovosicku. O Hazemburku mi víc poví Miroslav Tousik. Dobrý den.
3: Dobrý den. Hazemburg, tedy to, co z něj dnes vidíme, pochází ze 13. století. Dříve se nazýval Klepí podle obce, která leží pod ním. Určitě měl ale předchůdce, protože lidé žili na tomhle místě už od 5. století. Píše se o tom v Dalimilově kronice. Dnešní zřícenina je pak to, co budoval rod Lichtenburků. A po prodeji Zbyňku Zajíci z Valečka hrad Klepí mění i jméno.
2: Jak to?
3: Ono se totiž německy řekne Zajíc der Hase, od toho tedy Hazemburg. Zbyněk Zajíc nechal hrad dobudovat do podoby, která odolávala třeba i husitům. V té době máme Černou věž. Pro svoji nedobytnost se stal Hazemburg i skříší pro poklady církve z Pražského hradu.
2: Ale nakonec je z Hazemburku stejně zřícenina, takže ho někdo dobil.
3: Ne, v podstatě ne. Hrad jen začal pustnout poté, co si Zajícovi potomci vybrali za sídlo nedalekou Budyni a Tatrani přispěli přírodní katastrofy.
2: Přírodní katastrofy? Jaké?
3: No hlavně sesuvy půdy. Přišly třikrát za sebou na přelomu 19. a 20. století. Váží se k tomu i různé pověsti. Po druhé totiž k sesuvům horniny z Čedičevého masivu došlo prý v době, kdy se podle pověsti lidem otvírají zázračné poklady. Při jednom ze sesuvů se půda pohybovala rychlostí metr za hodinu, no a pás to byl široký 350 metrů. A odnesl to hrad i ve Sklepí. A nikdo pořádně neví, proč k sesuvu došlo.
2: Asi je to místo začarované?
3: O tom se napovídalo hodně a s Hazemburkem je spojených mnoho pověstí a bájí. Inspirovali i významné české umělce, například Karla Hynka Máchu, Svatopouka Čecha, Emila Filu a další.
2: I dnes je tam možné získat inspiraci k nějakému romantickému činu nebo aspoň hezký zážitek. Především při pohledu z Bílé věže, na kterou se dá vystoupit. Hazemburg hledejte 10 kilometrů jižně od Lovosic. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se 11. hodina. Po zprávách celou už se na vás těší kolega Ludvík Pospíšil. Já jsem Adam Kořica a rozloučím se tradičně naší dopolední hudební dvojcí. Vnímáme tentokrát písničky, kterým slova napsal Michal Horáček. Pan Horáček dnes slaví 74. narozeniny. Já mu za rádio Český impuls přeji vše nejlepší. Z české muziky let 60. až 80. si poslechneme duet Levandulová, Hany Hegerové a Petra Hapky a pak nám také zaspívá Eva Horychová písničku Chybička se vloudí. Z mojí strany je to vše, za sebe vám přeji hezký čtvrtek a společně si zavysíláme zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. U francouzského Bordeaux probíhá kvůli lesním požárům rozsáhlá evakuace. Úřady preventivně stěhují asi 10 000 turistů a 1 000 obyvatel. Asi čtvrtina rekreantů už nalezla dočasné ubytování v okolních letoviscích. Požár se rozšířil na více než 2000 hektarů. Podle místní prefektury se nikdo nezranil. Policie si posvítila na kempující rybáře, ti často netuší, že porušují vyhlášku. Pokud se totiž někde usadí nelegálně, mohou za to dostat pokutu na místě až 10 000 korun, v případě opakovaného přestupku i 70 000. Takto tábořících rybářů přibývá, často přijíždí s celou rodinou a nechávají za sebou nepořádek. Policie proto na přehradách začala s rybářskou stráží kempování kontrolovat. Pokud jen za letošní léto už padly podle zpravodajského portálu iDnes.cz desítky. V Česku je zhruba 300 000 členů rybářských svazů a zhruba stejný počet sportovních rybářů. Za loňský rok zaznamenalo 200 000 rybářů zaregistrovaných v systému elektronických úlovkových statistik přes 4,5 milionu docházek k vodě. Zájem o koupi nových vozů pokračuje. Jejich prodej v Evropské unii v červnu meziročně stoupl o 13,5%. Prodalo se 1 148 000 vozidel. Dál posílili čínští výrobci. Jejich tržní podíly za prvních 6 měsíců roku však zůstávají zatím skromné a pohybují se kolem 1 až 3%. Z největších automobilových trhů zaznamenalo větší růst Německo, Francie a Španělsko. Spoustu změn proběhlo před startem nové sezóny ve fotbalovém Slovácku. V Uherském Hradišti rozhodně nechtějí opakovat boj o záchranu. Na trávníku i mimo něj se představí spousta nových tváří.
2: Horké léto ve Slovácku, to bez debat. Do práce naskočila ikona klubu Michal Kadlec v roli sportovního manažera a že se činí. Mezi posilami zajímavé tváře, například Lukáš Vorlický, David Puškáč, Řek Niarchos či Behirače z pobřeží Slonoviny a samozřejmě trenér. Do Baníku odešel Roman Skuhnavý, lavičce i kabině teď velí Jan Jelínek, donedávna trenér Bčka Pražské Slávie. Cíl jasný, rozhodně nezabřednout do bojů o záchranu, jak tomu bylo v sezóně minulé. Jan Čadár, Uherské Hradiště.
1: A dnes bude oblačno, až zataženo, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky, srážky budou četnější, hlavně na severu a severovýchodě území a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia. Ze zprávy to vše, krásné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Hned po zprávách přichází první písnička po 11. hodině. Lenka Filipová, Ať žije show. Krásné dopoledne přeje Ludvík Pospíšil.

0: Marcela Králová právě dospívala na českém Impulzu, za chvíli promítá naše letní kino. Bude to Severní vítr, zpívá Jaroslav Uhlíř a tahle písnička je z filmu Vrchní prchni. Hrajeme české písničky 60. až 80. let tady na českém Impulzu.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu, který právě posloucháte. Hned po 11:30 přijde Karel Zich s písničkou Za to může rock'n'roll. A Miloslav Šimek zavzpomíná na svoji první schůzku s děvčetem. Dnes odpoledne ve 16:45. O 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy pod vedením Alexandra Hemaly.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlavě tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na českém impulzu dospívala Eva Olmerová, za chvíli 12. hodina polední zprávy. No a právě teď Petr Janda z Olympiku přivede Pavla Sedláčka jeho písničkou Život je pes. Před námi je písnička z Impulzovic krabičky na českém impulzu.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezký den. Ostravu čeká zatěžkávací zkouška. 1. srpna tu začne oprava téměř 6 kilometrů dlouhého úseku frekventované Rudné ulice. Práce potrvají 3 týdny. Doprava se svede do jednoho pruhu pro každý směr. Nájezdy a výjezdy přilehlé k uzavřenému jízdnímu pásu budou zavřené. Rudná ulice vede napříč Ostravou, protíná město ze západu na východ. Na jedné straně pokračuje do Opavy, na druhé do Havířova. Češi rádi vyrážejí na dovolenou i solo. Nejčastěji si užívají volno sami lidé mezi 30 až 55 roky. Mezi staršími cestují samostatně především ženy. Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková vysvětlila, jak se snaží solo dovolenkářům vycházet vstříc.
2: Například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy. Mají krytá záda díky profesionálnímu průvodci, který skupinu doprovází, nebojí se tak sami cestovat.
1: Jednotlivci nejčastěji vyrážejí na cesty po hlavní sezóně. Největší zájem o solo zájezdy je podle cestovních kanceláří v září. 16 měsíců bez placení v berlínském hotelu německý soud potrestal 3,5letým vězením. Za mříže půjde muž, který v hotelu žil i s partnerkou a dvěma dětmi. Na recepci se po celou dobu vymlouval třeba na to, že prochází léčbou rakoviny nebo že mu schořel obytný vůz. Uváděl také, že mu pobyt proplatí jistý autoklub. Odsouzený zároveň musí zaplatit škodu v přepočtu za víc než 2,5 milionů korun. Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. Rekordman v počtu ligových startů v lize odehrál během 22 sezon na 45 zápasů. Nastřílel 60 gólů. Petržela ke konci profesionální kariéry řekl, že fotbal je celý jeho život a určitě jej bude chtít hrát ještě pár let pro zábavu svou i fanoušků. Zítra čekáme přechodně víc oblačnosti, později vyjasňování, ojediněle přehánky a naměříme teploty mezi 21 až 25 stupni. Na severu bude kolem 20. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 12. hodině přichází Linda a Pavel. Je tu písnička Kdo nespívá, nemá hit. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju krásné poledne.

0: Tolik Barbara. Na českém impulzu zpíval Jiří Štědroň. Za chvíli dorazí šíleně smutná princezna Helena Vondráčková v doprovodu šíleně smutného prince Václava Neckáře. Před námi je písnička Znám jednu krásnou zahradu v našem letním kině. No a co dnes večer dává televize, to nám řekne Saša Hemala přesně v 12:30 na českém impulzu.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
4: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Polední program Českého Impulzu, za chvíli se budeme houpat na Queen Elizabeth, tuhle lodní písničku přivede Zlata Adamovská do našeho programu. Ale ještě předtím se budeme houpat televizním programem dnešního večera. Je tu Saša.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Moje generace vyrůstala na Třech mušketýrech a Vinnetouovi a ta následující pak chviličku i na Sandokanovi. Především pro dívky byl jeho zjev impozantní. Dnes už to bude trošku za zenitem, ale třeba pro vzpomínky na dětství se na chvíli rádi vrátíte k seriálu Sandokan, který dnes začíná úvodní částí, kde se můžete opět vypravit na malajský poloostrov, nad nímž pevnou rukou vládne britský kolonizátor přezdívaný Bílý Rádža. Jedním z těch, kteří se jeho násilí postavili, je i náš hrdina Sandokan ve 20 hodin na ČT2. Ovšem nebezpečí nečíhá pouze a jenom v džungli, ale také na severu Čech to může být dosti napínavé. To když v pokračování seriálu Most náš hrdina Luďan nastupuje u popelářů a jeho další cesta ho má vést pro odpadky na sídliště Chánov. Most 2010 ČT1. Mimořádná Marta, jak už příznivci tohoto seriálu dobře vědí, má starostí až nad hlavu. Dnes se třeba nepohodne s matkou a hlídání jejich dětí je ohroženo. A vedle toho vyšetřuje případ, kdy svého otce napadne mladý Hugo, což nezůstane bez následků. Třetí poločas, to je název dnešních případů Mimořádné Marty ve 2020 na Nově. Přeji hezký čtvrteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: program Českého impulzu. Právě teď vám přinášíme písničky o zvířatech Jiřího Suchého. Před námi je hudební dvojice. Nejdřív bude zpívat Jiří Suchý s Jiřím Šlitrem. Bude to Malý blbý psíček. No a potom už legendární Sluníčko, Jiří Suchý a Zuzana Vrbová. A za několik minut 13. hodina a zprávy Českého impulzu.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Hudební dvojice
5: a NEP. Dva jsou víc než jeden.
6: Docela malý blbý psíček seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice. Tu toho malého blbého pejska dostal jsem touhu pohladit a nebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid, kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko, bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává být, sedí a hledí na měsíček, neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu,

pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezký den. Na víkend se k nám vrátí léto. Během soboty se vyjasní a bude až 29 stupňů. To samé v neděli, kdy se ale začne během dne postupně zatahovat místy s deštěm a letními bouřkami. Jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, v pondělí teploty zase klesnou a bude deštivo. Benzin za týden zdražil o téměř 2 koruny, nafta o bezmála 5 korunu. Podle CCS je benzin nyní dražší ve srovnání s minulým týdnem o 1,80 korun na litru, stojí zhruba 42 koruny. Litr nafty je dražší o víc než 4,50 korun, stojí také asi 42 korun. V neděli skončila cenová regulace. Od pondělí čerpací stanice stanovují ceny opět volně. Ve srovnání s cenami paliv před rokem je benzin nyní o téměř 8 korun na litru dražší než loni a nafta o 9 korun. Každý třetí mladý Slovák bydlí u rodičů. Vyplývá to z nejnovějšího mezinárodního průzkumu. Hlavním důvodem je, že si nemůžou dovolit bydlet samostatně.
2: Mladí Slováci sa na pracovnom trhu len rozbiehajú. V porovnaní s ostatnými vekovými skupinami zarábajú najmenej. Ak neštudujú, sú častejšie medzi nezamestnanými. Ich čistý majetok poklesol najmä pre vysokú infláciu o 16%. Až pätina mladých Slovákov odchádza študovať do zahraničia a do rodnej krajiny sa neplánujú natrvalo vrátiť. Riešením je zlepšiť vzdelávanie, podporiť inovácie, modernizovať inštitúcie a zvýšiť kvalitu bývania. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Na mistrovství světa ve vodním slalomu jde do tuhého. V americké Oklahomě se dnes pojede o medaile. Česko má mezi kajakáři a kajakářkami svá želízka v ohni. V semifinále se v americkém Oklahoma City představí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a také Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Z žen pak Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Semifinálový program začne v 17 hodin, finále se pojede od 9 večer. Zítra bude během dne přechodně oblačno, ojediněle se slabým deštěm a s teplotami od 18 do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Co je nového, to už teď víme po zprávách ve 13 hodin. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju hezké odpoledne a zpívá Iveta Bartošová.

0: 60. až 80. let posloucháte na Českém Impulzu. Kdo zná film Hvězda padá vzhůru, tak ten zná určitě i písničku Domů k nám. Za chvíli nám bude zpívat Karel Gott. A taky se vypravíme do světa s cestovatelem Jirkou Kolbabou. Tentokrát navštívíme americké město Salt Lake City, které založili mormoni. Žijí tu proto lidé jinak? Tak to nám řekne Jirka, bude to v půl druhé na Českém Impulzu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Takový je čtvrtek na Českém impulzu. Po půl druhé budeme hrát Marii Rotrovou písničku Dívka, která spí jen tak. Ale ještě předtím nás někam zavede Jirka Kolbaba. A kam to bude? Do amerického Utahu.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Utah je z hlediska ostatních států Unie výjimečný v celé řadě věcí, v čem hlavně?
3: Je to stát, který je 2,5x větší než Česká republika, ale nabízí neuvěřitelné zážitky. Představ si, že ty největší a nejkrásnější národní parky jsou právě tady v tomto městě. Ty parky s těmi úžasně zbarvenými skulpturami z kalisek, ty jsou právě tady v tomto místě.
2: Hlavním městem Utahu je Salt Lake City, jestli to říkám správně. Ano. I tam je zvláštní atmosféra, pokud bychom porovnávali s atmosférou jiných amerických metropolí.
3: Tak především je zajímavé, protože je pod takovým pohořím, to se jmenuje Wasatch Front. A je pozoruhodné v tom, že se tady také konaly olympijské hry v roce 2002 a žijí tady a založili toto město Mormoni v čele se svým předákem Youngem před dávnou dobou, v roce 1847 se zde usadili a dneska to město má tak neskutečnou atmosféru, že je na jedné straně přitažlivé a na druhé straně až odpuzující, protože oni přece jenom mají ty své životní a z toho náboženství vycházející hodnoty trošičku jinak posunuty, než je máme my.
2: Abychom to dokázali připodobnit posluchačům, v čem třeba nahlížejí na život a na svět jinak?
3: Tvrdě uplatňují prohibiční zákony týkající se konzumace alkoholu třeba. Nebo jsi svědkem toho, že v to město v 6, v 7 večer úplně umře, zavřou se obchody, zavřou se restaurace, všichni lidé jsou doma, nezúčastňují se společenského života. Oni některé věci, které my běžně jakoby ctíme nebo tak žijeme, tak oni je nectí a žijí jenom pro tu svoji práci. Oni jsou nesmírně pracovití, také jsou velmi bohatí mormoni. Na mnoha místech světa to dotáhli velice daleko. Dokonce Utah má ve znaku úl jako symbol pracovitosti, protože oni jsou skutečně pracovití jako ty pověstné včeličky. Ale to hlavní, co v této zemi hlavně je, to jsou ty parky, to je ta příroda, to je neskutečný zážitek pro každého, kdo má rád romantickou i současně divokou krajinu.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu. Teď se podíváme trochu do historie. Máme tady čtvrtek 23. července. V tento den v roce 1871 byl u nás zaveden metrický systém měr a vah. A my se od toho odpíchneme a nabídneme hudební dvojici a písničky o mírách, tedy o kilogramech anebo centimetrech. Nejdřív nám bude zpívat Michal Tučný, Michalův song. Tam se zpívá o tom, že ta váha si mě neváží. A potom přidáme Hanu Zagorovou s písničkou Proč nejsi větší, aspoň o pár centiásků. A teď už je všechno jasné.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Hudební dvojice aneb 1+1.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký den. Brusel trestá Google za monopol. Evropská komise vyměřila americké internetové společnosti pokutu 890 milionů eur. V korunách je to 21,5 miliardy. Podle komise Google porušil unijní nařízení o digitálních trzích. Firma se podle unijní exekutivy provinila tím, že ve vyhledávači Google Search upřednostňovala své vlastní služby a podnikům ukládala omezení, která jim bránila nasměřovat spotřebitele alternativním, často levnějším nákupním kanálům. Šumavské středisko Železná Ruda se mění. Mizí z něj ruiny a vyrůstají nové rezidence. V současné době se staví při výjezdu na Klatovy.
2: Velkou ostudou horského střediska byla léta kavárna Espresso. Dnes je v centru nové Klostermanovo náměstí. Někdejší slávy nahradil nový hotel. Místo hotelu Encian na výjezdu na Klatovy rostou apartmánové byty. Někdejší školku nahradí zahrádky. Zatím jako poslední šlak zemi chátrající budova bývalé Okuly, další ostuda města. Na jejím místě vznikne promenáda podél řeky Řezné. Byty a komerční prostory. Turisté jsou ze změn nadšení. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Železná Ruda.
1: Čeští vězni si na větší celu počkají. Nejspíš se od příštího roku opět nedočkají nároku na víc ubytovacího prostoru. Ministerstvo spravedlnosti chce odložit účinnost schválených změn ohledně minimální plochy vězeňských cel a ložnic až na rok 2030. Krok zdůvodňuje jednak potřebou stabilizovat personální situaci vězeňské služby, jednak získáním času pro dokončení započatých a plánovaných staveb a rekonstrukcí. Ve věznicích je aktuálně na 19 000 vězňů. Stát přijal změnu ohledně větších cel před 6 roky. Tomáš Chorý zůstane ve fotbalové slávi. Stane se tak navzdory dřívějšímu prohlášení šéfa sešívaných Jaroslava Tvrdíka, podle kterého už 31-letý útočník neměl za Pražany nastoupit. Vyplývá to z informací z pravodajského serveru iDnes.cz. Tvrdík v květnu potrestal Chorého vyřazením z kádru po červené kartě v derby proti Spartě. Podle informací webu se za Chorého postavil majitel Slávie Pavel Tykač. Zítra čekáme přechodně víc oblačnosti, občas přeháňkami, později se začne vyjasňovat, naměříme teploty do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 14. hodině přichází zaspívat Marcela Holanová. Dáme si ještě jednou ráno. Ale z toho odpoledne přeje Ludvík Pospíšil.

Mečník má v erbu klíč, tak zahradník má zem.

křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

0: Na českém Impulzu připravena písnička z filmu S tebou mě baví svět, zpívat bude Helena Vondráčková Sladké mámení, a to v rámci našeho letního kina. Máme tu prázdniny, české léto, no a kam se vypravit během volných dnů? No tak to poradí naše rubrika Máme Česko rádi, rubrika pro všechny české patrioty. Podle čeho dostal název hrad Házenburg na Litoměřicku, tak to se dozvíte od Hany Kracíkové přesně v 14:30 na českém Impulzu.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Na Českém impulzu po půl třetí bude Jiří Korn sbírat tvé stopy v písku. Hrajeme české písničky celý den. Ještě předtím nás Hana Kracíková zavede na Zaječí horu na Litoměřicku.
1: Máme Česko rádi.
2: Při dobré viditelnosti je vidět zdaleka a vůbec bych se nebála ho označit za symbol českého středohoří. Řeč je o Hazemburku, hradní zřícenině na Lovosicku. O Hazemburku mi víc poví Miroslav Tousik. Dobrý den.
3: Dobrý den. Hazemburg, tedy to, co z něj dnes vidíme, pochází ze 13. století. Dříve se nazýval Klepí podle obce, která leží pod ním. Určitě měl ale předchůdce, protože lidé žili na tomhle místě už od 5. století. Píše se o tom v Dalimilově kronice. Dnešní zřícenina je pak to, co budoval rod Lichtenburků. A po prodeji zbyňku Zajíci z Valečka hrad Klepí mění i jméno.
2: Jak to?
3: Ono se totiž německy řekne Zajíc der Hase, od toho tedy Hazemburg. Zbyněk Zajíc nechal hrad dobudovat do podoby, která odolávala třeba i husitům. V té době máme černou věž. Pro svoji nedobytnost se stal Hazemburg i skrýší pro poklady církve z Pražského hradu.
2: Ale nakonec je z Hazemburku stejně zřícenina, takže ho někdo dobil.
3: Ne, v podstatě ne. Hrad jen začal pustnout, poté co si Zajícovi potomci vybrali za sídlo nedaleko Budyni a patrání přispěli přírodní katastrofy.
2: Přírodní katastrofy? Jaké?
3: No hlavně sesuvy půdy. Přišly třikrát za sebou na přelomu 19. a 20. století. Váží se k tomu i různé pověsti. Po druhé totiž k sesuvům horniny z Čedičevého masivu došlo prý v době, kdy se podle pověsti lidem otvírají zázračné poklady. Při jednom ze sesuvů se půda pohybovala rychlostí metr za hodinu, no a pás to byl široký 350 metrů. A odnesl to hrad i ve Sklepí. A nikdo pořádně neví, proč k sesuvu došlo.
2: Asi je to místo začarované?
3: O tom se napovídalo hodně a s Hazemburkem je spojených mnoho pověstí a bájí. Inspirovali i významné české umělce, například Karla Hynka Máchu, Svatopouka Čecha, Emila Filu a další.
2: I dnes je tam možné získat inspiraci k nějakému romantickému činu nebo aspoň hezký zážitek. Především při pohledu z Bílé věže, na kterou se dá vystoupit. Hazemburg hledejte 10 kilometrů jižně od Lovosic. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

máte, pane. To ne, to já nechtěla, to ne. A sedněte si ke mně a napíjte se. Tak on bude líp. Fakt? Líp, líp, líp.

Dobrý den, tady je Dalibor Janda. Na rádio Český Impuls hrají moje písničky každý den. Tak poslouchejte, bude sranda Dalibor Janda.

0: Pavel Novák právě dospíval na českém Impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Za chvíli to bude 15. hodina se zprávami. No a ještě předtím písnička z Impulzovy krabičky. A tentokrát vybírá Pavol Habera. Zahrajeme si Marii Rotrovou písničku Lásko.
1: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Naštěji už tam bude.
5: Přestaň. Štěji mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Pesnička Lásko od Marie Rotrovej patrí do kategorii pesniček, u ktorých má človek pocit, že hudba, text a speváčkým prejav do seba absolútne dokonale zapadajú. Máte pocit, že je to až neuveriteľne ľahké. No ale keď si to potom skúsite zaspievať sami, tak zrazu zistíte, že to až také ľahké nie je a čo viac, ono je to fakt veľmi ťažké. A tam si musíte povedať pozor, táto pani o tom speve naozaj musí niečo vedieť. A potom vám už nezostáva nič iné, len počúvať, tešiť sa z toho, ako krásne Mária Rotrová hovorí slovo lásko.

0: čeho, Lízinko?
1: Dojdeš pro vodu?
0: Už běžím.

0: jenže brousek je suchý, mrázo, mrázo, jenže brousek je suchý, mrázo, suchý.
1: Taky namoč, jojzo, jojzo, jojzo, taky namoč, jojzo, jojzo, smoč ho.
0: A čím ho má smáčet, mrázo, mrázo, a čím ho má smáčet, mrázo, řekni čím.
1: Zkus vodu, mrázo, mrázo, mrázo, zkus vodu.
0: V čem ji mám přinést, mlázo, mlázo, a v čem ji mám přinést, mlázo, řekni v čem.
1: No vem si větro, mlázo, mlázo, mlázo, mlázo,
0: vědro má veď

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. V náměšti nad Oslavou došlo k neštěstí. Na základně se tam zřítil armádní vrtulník Venom s 5 vojáky na palubě, jak uvedla armáda na síti X. Jeden člověk zemřel, jak doplnili záchranáři. Zbylé 4 přepravili do nemocnic. Záchranné práce pokračují. Vrtulník se zřítil v areálu letiště. Armáda zveřejní víc informací, jakmile to situace umožní. Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži došlo k výbuchu. Na místě jsou 2 zranění. Ulice Koperníková a Generála Svobody nedaleko centra města jsou částečně zavřené, jak uvedla policie na síti X. Vyzvala lidi, kteří se tam pohybují, aby respektovali pokyny policistů a záchranářů. Odboráři na pražském letišti jsou v Jiříkově vidění. Zaskočilo je vyjádření premiéra Andreje Babiše. Ten včera uvedl, že by stát mohl za 2 roky uvést akcie letiště na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová totiž v úterý odborářům řekla, že se vláda k takovému kroku v současnosti nechystá. Na letišti Václava Havla také pokračuje stávková pohotovost, kterou odbory vyhlásily v úterý. Odboráři se bojí o další směřování letiště, které vedle prohlášení premiéra o prodeji akcií pramení i z výběru Radomíra Lašáka do vedení. Odbory ho spojují se zánikem tradičního leteckého dopravce. Lašák stál v letech 2006 až 2009 v čele českých aerolinií. Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové Slavii. Reprezentační útočník se před startem nové sezóny vrátil do pražského týmu. Zástupci úřadujícího českého šampiona o tom informovali na tiskové konferenci před začátkem ročníku. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík Chorého společně s bekem Davidem Douděrou po derby, které se nedohrálo kvůli řádění fanoušků, vyřadil z kádru za opakované disciplinární prohřešky. Šéf klubu v květnu uvedl, že ani jeden z nich si už za Pražany nezahraje. V případě Chorého zasáhl majitel Slavie Pavel Tykač. Po dnešní dopolední schůzce dal 31-letému českému reprezentantovi ještě jednu šanci. Zítra nás čeká přechodně víc oblačnosti, později vyjasňování s teplotami od 18 do 25 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: To byly zprávy ve 3. Hezké odpoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. No a právě přichází částečné zatmění srdce. Lenka Filipová.

0: Čtvrteční program Českého Impulzu právě dospívala dvojice Kotvald Hložek svoji nejúspěšnější písničku Holky z naší školky. No a už pomalu oprašujeme promítačku, za chvíli v letním kině Karel Gott, to musím zvládnout sám, no je to písnička, která se objevila ve filmu Jak básníkům chutná život. No už za hodinu se potkáme s Miloslavem Šimkem, zavzpomíná na svoji první schůzku s děvčetem. Od 4 hodin vysílá Saša Hemala, Scénky a vtipy.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Hezké odpoledne z Českého impulzu. Máme tady čtvrtek 23. července. Narozeniny dnes slaví textař Michal Horáček. Jsou to 74. narozeniny. No a my si zahrajeme dvě písničky, ke kterým Michal napsal text, a to v naší hudební dvojici krátce po půl čtvrté. Právě teď ale přichází Marcela Hlanová a písnička Já jsem dva stála.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: rychle hraje český impuls.
1: 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo, chleba, kilo, cukru, jeden rohlík, jedna vika, všechno máme, co to chcete, obchod, jen si načte říct.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: kořicí. Ale hlavně,
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: čtvrtek na Českém impulzu za chvíli bude pokračovat zprávami v 16 hodin a potom už vás čekají Scénky a vtipy a Alexander Hemala. No a právě teď jsou tu dvě písničky, ke kterým slova napsal Michal Horáček. Michal dnes slaví 74. narozeniny. Jeho text najdeme třeba u Levandulové, Hany Hagerové a Petra Habky a potom už bude zpívat Eva Horichová o tom, že chybička se vloudí. Já jsem Ludvík Pospíšil, zítra v 11 naslyšenou.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Hudební dvojice
5: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Zacáno,
2: kniha vázaný v kůži.
1: Zacáno,
2: kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: vědomí. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Ostravu čeká zatěžkávací zkouška. 1. srpna tu začne oprava téměř 6 kilometrů dlouhého úseku frekventované Rudné ulice. Práce potrvají 3 týdny. Doprava se svede do jednoho pruhu pro každý směr. Nájezdy a výjezdy přilehlé k uzavřenému jízdnímu pásu budou zavřené. Rudná ulice vede napříč Ostravou. Protíná město ze západu na východ. Na jedné straně pokračuje do Opavy, na druhé do Havířova. Žně pod Krušnými horami jsou rychlejší než ty loňské. Zemědělci sklidili na 40% polí s obilím a 2/3 oseté řepky. Výnosy jsou ale menší, než doufali.
2: Zemědělci pod Krušnými horami se shodují, sklizeň je zatím slabší, výnosy máme pod celostátním průměrem, u obilí jsou v porovnání s loňskem nižší zhruba o pětinu, u řepky jsme plus minus na průměru. Pokud vydrží počasí, během srpna by mělo být všechno pod střechou. Zatímco v ústecké části pod Krušnohoří sklizeň běží rychle, farmáři z Karlovarského kraje patří k nejpomalejším. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Češi rádi vyrážejí na dovolenou i solo. Mezi staršími cestují samostatně především ženy. Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková vysvětlila, jak se snaží solo dovolenkářům vycházet vstříc.
3: Například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy. Mají krytá záda díky profesionálnímu průvodci, který skupinu doprovází. Nebojí se tak sami cestovat.
1: Jednotlivci nejčastěji vyrážejí na cesty po hlavní sezóně. Největší zájem o solo zájezdy je podle cestovních kanceláří v září. Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. Rekordman v počtu ligových startů v lize odehrál během 22 sezon na 45 zápasů. Nastřílel 60 gólů. Petržela ke konci profesionální kariéry řekl, že fotbal je celý jeho život a určitě jej bude chtít hrát ještě pár let pro zábavu svou i fanoušků. Zítra čekáme přechodně víc oblačnosti, později vyjasňování, ojedinělé přehánky a naměříme teploty mezi 21 až 25 stupni. Na severu bude kolem 20. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: Přeji hezké čtvrteční odpoledne, přátelé. Jsem rád, že se alespoň touto cestou setkáváme a společně, pevně věřím, se také pobavíme. Dnes kromě Libora mají svůj svátek, samozřejmě, že všem držitelům tohoto jména blahopřejeme, ale dnes mají svůj svátek i velryby a delfíni. Myslím si, že je radost je spatřit, jak dovedou řádit a bavit se v moři. Mám z nich vždy pocit, že mají prostě radost ze života. Tedy pokud zrovna neuváznou na Mělčině, to je potom pěkná polízanice. Tak jim přejme, aby jejich přirozené vodní prostředí se měnilo jen a jen k lepšímu. Prostě ať je všechno, jak ve vodě, tak i na souši, fajn, jak konečně zpívá v naší první písni skupina Žentour.

0: Takto jsme spolu s Věrkou Špinarovou navštívili Grand Hotel u Tří strůn a my jdeme dál, máme tu Miloslava Šimka, který tentokrát zavzpomíná na svoji první schůzku s děvčetem. A i když, jak se zdá, se na akci velmi pečlivě připravil, průběh schůzky nedopadl až tak nejhladčeji.
1: Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou pliváním skrz mezeru v zubech přes plot. Přirozeně, že jsem před rodinnými příslušníky své přípravy tajil. Pouze na sestře jsem si chtěl ověřit nějaké reakce a proto jsem se jí optal, co by dělala, kdyby jí někdo nečekaně políbil. Ona mi odpověděla, že žádné peníze nemá, abych nežebral a že už jsem s tím trapnej. Ujistil jsem jí, že mi nejde tentokrát o peníze. A co by tedy dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu? Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče insultovala se slovy: nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom ocizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová. Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej, ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl se mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěžka. Pravil jsem, že je pěkná, a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl: hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se jí asi líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla: to není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem. Stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byla zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval ses někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek? Navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se Doga Anice vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi Dogou a koupelí volil jsem koupel. Topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi čtvrt hodiny mě udržoval hráběma v kašně, svolává lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval, po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a věroval s rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu. A nebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala Doga směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té Paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, a nebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou dozad. Za 10 korun toho bylo dost. Blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala Doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal po kytička. Doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žartovat se mnou. Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Šťastná ústa nám nabídnou Karel Zich a Petra Zámečníková, tedy alespoň co se názvu písničky týče. A ta další píseň má docela zajímavý původ, zpívá ji Eva Pilarová, jmenuje se Dám tisíc dukátů. A prý tenkrát, když píseň vznikla, se měla jmenovat Jdou vojáci domů a tento název prý tehdejší cenzura zakázali. Takže vlastně paní Evička Pilarová díky tomu rozdá tisíc dukátů. To na Českém impulzu, kde se právě velmi rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60., 70. a 80. let.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls. Tam, kde zem duní, kopyty stát. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Naše další kroky, přátelé, povedou do legendárního televarieté, takže je jasné, že slovo dostanou Jiřina Bohdalová a pan Vladimír Dvořák. Jak se tak zdá, pan Vladimír si hledá náhradu za paní Jiřinku. Tak jsem sám zvědav, co na to tato dáma, která v té době byla naprosto od rány, co na to tato dáma řekne.
1: Tak se tak na vás dívám, milí přátelé, tak čtu z vašich tváří něco jako obavu, že budu tenhle pořad provázet sám. Tak to se nebojte, nebudu. Musím ovšem, ač velmi nerad, omluvit svoji partnerku, kolegyni Jiřinu Bohdalovou. Napsala mi dopis, je to několik dní, není to dlouhý. No tak krátký to taky není, ale přečtu vám to. Vážený pane kolego, jak jste se nepochybně sám dočetl, pokud stále ještě umíte číst v periodickém tisku, veřejnost, alespoň podle recenzentů, ostře odmítá rádoby reviální televizní slepence, protože jsou v křiklavém rozporu s duchem naší dynamické doby. Množí se názory, že demokratická obrazovka si žádá zcela jinou, novou, neotřelou zábavu. Ačkoliv nevím, jaká zábava je tím míněna, plně s tím souhlasím. Protože nechci riskovat poškození své umělecké pověsti. Taky, no. Třeba nějakou má. Jsem nucena se s vámi rozejít s pozdravem Jiřina a tak dále. No. Chápete, že to pro mě byla hořká pilulka, drazí přátelé. Ovšem, proti tomu jsem rád, že vám mohu představit partnerku úplně novou, jinou, mladou, neotřelou, přímo svěží. A na rozdíl od předešlé partnerky, bych řekl, vzdělanější, skromnější a hlavně snaživou. Minulý léto mě nosila několika... No tak to je jedno, co mi nosila. Prostě už dlouho usiluje o to se mnou spolupracovat. A tak mě dovolte, abych vám přivedl na scénu kolegyni Mařenku Táborskou.
2: Dobrý večer ve spolek.
1: Co tady děláte? Co tady děláte?
2: No co?
1: No tak dovolte, vy jste mi napsala dopis.
2: No já vím, vy jste čekal Mařenku Táborskou.
1: No samozřejmě.
2: No ale buďte klidnej, ty jsem půjčila na vlak.
1: No dobře, ale co ten dopis, který mě píšete, že se se mnou rozcházíte?
2: Já jsem ho slyšela, ale nepsala, ukažte, no samozřejmě. Ty je psaný na stroji.
1: No to prosím, to no, je.
2: Jako byste nevěděl, že já mám doma akorát šicí.
1: No šitý to není teda, to je
2: no,
1: fakt. Je to...
2: No.
1: No ale podpis je ruční, prosím.
2: Jsem velmi neobratně napodobený. Všimněte si, já ve slově Bohdalová píšu z pravidla velké B.
1: No tady je malý. Tady.
2: Naletěl jste na nejapnej podvod.
1: Jo, ale... Kdo mě ale mohl podvrhnout tohle, kdo ale mě no, to mohl napsat?
2: To není tak těžký uhádnout.
1: Vy myslíte?
2: Ale no co já... Všichni to mají na jazyku. No, milí diváci, kdo myslíte, že psal tohle psaníčko?
3: No. Mařenka
1: Táborská! Lidi, nebláznete. Sice hlas lidu, hlas boží, ale teď nemáme ni žádný důkaz.
2: Ale milí kolego, co pak se v našich krajích ještě nikdy nestalo, že něco všichni vědí a přitom se to nedá dokázat?
1: No, jo,
2: ale jedna věc... Ale jedna věc mě zaráží, že vy byste mě klidně a s úsměvem vyměnil.
1: No moment, co pak, já se usmívám, víš?
2: Ale no tak teď byste právě měl, když jsem tady, no, tak po zase, vašem bůčku.
1: Teď zase mám usmívat,
2: no,
1: jo?
2: Ne. Nechápete, že já jsem vás zachránila před možným průšvihem?
1: Je.
2: No.
1: Vy mě připomínáte tu ženskou, jak rozbila manželovi vázu o hlavu.
2: No.
1: A když mu to ošetřovala, jak mu povídá, co ty bys bez mě počal?
4: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
3: Hezký den. Po pádu armádního vrtulníku na Třebíčsku ošetřili záchranáři 7 lidí. 3 z nich se nadýchali kouře. Jeden voják nehodu v Náměšti nad Oslavou nepřežil. Vrtulník Venom s 5 vojáky na palubě se dnes popolední zřítil na 22. základně vrtulníkového letectva. Na místo dorazil ministr obrany Jaromír Zuna. Do ukončení vyšetřování nehody pozastavila armáda provoz všech vrtulníků systému H1. Jde o americké stroje Venom a Viper. Na vyšetřování zlínského požáru se podílí pomocník ze železa. Ke zjišťování příčin požáru výškové budovy v někdejším továrním baťovském areálu využívají vyšetřovatelé i speciálního pyrotechnického robota. Díky němu mohou bezpečně prověřovat vybrané části objektu, aniž by museli do rizikových prostor vstoupit. Každý třetí mladý Slovák bydlí u rodičů. Vyplývá to z nejnovějšího mezinárodního průzkumu. Hlavním důvodem je, že si nemůžou dovolit bydlet samostatně.
4: Mladí Slováci sa na pracovnom trhu len rozbiehajú. Porovnaní s ostatnými vekovými skupinami zarábajú najmenej. Ak neštudujú, sú častejšie medzi nezamestnanými. Ich čistý majetok poklesol najmä pre vysokú infláciu o 16%. Až pätina mladých Slovákov odchádza študovať do zahraničia a do rodnej krajiny sa neplánujú natrvalo vrátiť. Riešením je zlepšiť vzdelávanie, podporiť inovácie, modernizovať inštitúcie a zvýšiť kvalitu bývania. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
3: Fotbalový Zlín se zaměří na mladou krev. Před novou sezónou si vytyčil za cíl samozřejmě udržení prvoligové příslušnosti, hlavně ale chce zapracovávat do týmu mladé a perspektivní hráče. Představitelé klubu to uvedli na tiskové konferenci. Zlín do ligy vstoupí v sobotu. Na domácím stadionu přivítá ostravský Baník. Zítra bude během dne přechodně oblačno, ojediněle se slabým deštěm a s teplotami od 18 do 25 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
5: To zas byl den, povzdechne si v úvodu druhé hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se Michal David. A pak už to bude nádherná láska v podání Pavla Nováka. To na Českém impulzu Rádiu pro radost se života.

0: Tady je Český impuls a my vám, přátelé, hrajeme též ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. O kvalitě by se také dalo hovořit při svatebním obřadu, tedy jak kdy. Obvykle svatba bývá mimořádně závažný krok. A právě proto očekáváme od tohoto životního kroku ty nejlepší dojmy a zážitky. Ale nemusí tomu tak být vždy, jak nám konečně prozradí paní Halina Pavlovská.
1: Kolem mé svatby se moc štráchů nenadělalo. Byla tajná. Nebyly na ní rodiče, příbuzní ani peníze. Můj svatební model tvořily šaty, ve kterých má maminka v roce 1949 promovala. Byly z žoržetu. Měla jsem k tím oranžové podkolenky a zeleno-bíle pruhované boty na slaměném klínu. Vlasy mi zdobila mašle. Když jsem vycházela z Vyšehradu, byly tam dvě holčičky. Která je nevěsta, ptala se jedna. A ta druhá jí s absolutní převahou odpověděla: no přece ta černá. Můj jeden velmi dobrý přítel měl taky skromnou svatbu. Jen pár hostů, svědci, nevěsta. Už 7 let spolu žili v jednom bytě. Nešlo o žádnou romantiku. Nevěsta věděla, že její vyvolený je nesmírně roztržitý. Přesto mu dala prstýnky na starost. Když se oddávající ve svém projevu blížil k větě "vyměňte si prsteny", tak se na mého kamaráda nevěsta zděšeně podívala a v očích jí zasvítil otazník: máš je? A můj kamarád si v tu chvíli uvědomil, že prstýnky nechal na svém psacím stole. A protože můj přítel je a byl cholerik, a protože je cholerik, který přímo nenávidí, když ho někdo upozorní, že udělal chybu, tak se přestal ovládat a z nervozity, ze vzteku na sebe sama a z napětí vůbec, na celou svatební síň na nevěstu zařval: drž hubu, nebo tě zabiju. Žijí spolu dodnes šťastně. Má rada, jak přežít svatbu, zní: nelpěte na detailech.
2: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: potměšilého hosta se na maličkou chvíli promění první dáma našeho šanzonu Hana Hegerová. A poté to bude Jiří Štědroň a jeho Belinda. To na českém Impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Moje generace vyrůstala na Třech mušketýrech a Vinetuovi a ta následující pak chviličku i na Sandokanovi. Především pro dívky byl jeho zjev impozantní. Dnes už to bude trošku za zenitem, ale třeba pro vzpomínky na dětství se na chvíli rádi vrátíte k seriálu Sandokan, který dnes začíná úvodní částí, kde se můžete opět vypravit na Malajský poloostrov, nad nímž pevnou rukou vládne britský kolonizátor přezdívaný Bílý Rádža. Jedním z těch, kteří se jeho násilí postavili, je i náš hrdina Sandokan ve 20 hodin na ČT2. Ovšem nebezpečí nečíhá pouze a jenom v džungli, ale také na severu Čech to může být dosti napínavé. To když v pokračování seriálu Most náš hrdina Luďan nastupuje u popelářů a jeho další cesta ho má vést pro odpadky na sídliště Chánov. Most 2010 ČT1. Mimořádná Marta, jak už příznivci tohoto seriálu dobře vědí, má starostí až nad hlavu. Dnes se třeba nepohodne s matkou a hlídání jejich dětí je ohroženo. A vedle toho vyšetřuje případ, kdy svého otce napadne mladý Hugo, což nezůstane bez následků. Třetí poločas, to je název dnešních případů Mimořádné Marty ve 2020 na Nově. Přeji hezký čtvrteční večer.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
2: O 4 ráno, nebo víc, jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zdá se, že pan Milan Pitkin se chystá vyrazit na cestu kolem světa, ale také se zdá, že má pár velkých mezer v dějepisu. Naštěstí jeho kamarádem je Ivan Mládek, který mu poradí, jak to ve světě chodívá a co a jak.
1: Já bych se chtěl, aby mi Ivan Mládek k jubilejnímu 30. po pořadu zaplatil cestu kolem se světa. Vyjel by jsem směrem na východ, na Slovensko a na Ukrajinu bych přejel ve městě Černá Příčopně.
2: Tak se jmenuje to město teda?
1: Černá Příčopnu.
2: Ne. Ještě nějak jinak se jmenuje.
1: Černá Příčopně.
2: Ne. To město se jmenuje Čierna Príčopu a vešlo ve známost, protože se tam kdysi setkali ve vlaku a políbili se Leonid Brežněv a Alexander Dubček.
1: To tak, taková náhoda.
2: Nebyla náhoda, vy si jako myslíte, se tam potkali v uličce, když šel Dubček na záchod, jo, nebo ne, prosím vás, oni se tam dali rande na neutrální půdě.
1: Rande, tak to oni asi byli bůhři. Bulgarní tam nebyl.
2: Ten tam nebyl, ten už byl mrtvej samozřejmě.
1: On no, tam přejel vlak, ne?
2: No, zás pokračujte.
1: Potom bych sem projel celý Rusko. Já mám Rusko rád, protože tam lidi nejezdějí s přírodou, těma hnusnýma panelákama, ale bydlejí v nenápadných, s přírodou hezky splývajících dírách v zemi.
2: Prosím vás, v těch dírách bydleli Rusové, ti chudší Rusové, ale v předminulém století a ne teďka. Znovu, jak se ty díry obytný jmenovaly? Je to odvozený od slova země?
1: Zeman?
2: Ne. Zemljanka jsem říkal, pokračujte.
1: No a potom by jsem přes Gruzi a Osety přijel do Osmánie.
2: No a mezi republikou Osetie a Osmánie je ještě jedna republika, mezi Osetie a...
1: Onanie?
2: Ne. Tak říkejte dál.
1: No a pak by jsem chtěl jezdit do Indie. V Indii jsou totiž strašně tlustý ženský. A já jsem někde četl, že jsou tam ty krávy posvátné.
2: Zase jste tomu špatně rozuměl, jo, protože tam jsou posvátní krávy ty zvířata. Na tlustý ženský můžete šát, jak chcete, když vám to dovolí samozřejmě.
1: No a pak bych jsem si to střihnul do Číny. V Číně mají veliký problémy s regulováním porodnosti. Já jsem tady v Praze mluvil s jedním čínským doktorem, který měl v Číně regulaci porodnosti na starosti. Jmenoval se Čung Kazi Šuk. Ten mě říkal, že u nich v Číně každý chlap dostane zadarmo tranzistorový rádio, když si nechá přirazit mezi dvě cihly. Víte co? Je to kulatý. Já jsem mu říkal, ale prosím vás, to musíš strašně bolet. A on mi řekl, vůbec to nebolí, jenom si musím dávat pozor, aby se mi mezi ty cihly nedostaly prsty. No a potom by jsem zajel do Japonska. V Japonsku je to zajímavé, tam když se ožení bohatý Japonec, tak se svojí manželkou vůbec nic nemá. Má na to 10 sluk, který to dělají za něj. A když náhodou opravdu vlastním tělem lítne na svoji manželku, tak se tomu říká kamikadze. u nás v civilizovaném Česku je to jinak. Každý si svoji ženu šetří a opotřebovává jiný ženský. A když opravdu má něco se svojí manželkou, tak se tomu říká, že si dal vlastní gól.
2: Pane Pitkin, už jste tady dost dlouho, je to rozvláčný, víte co, jak chcete dál jet po světě, tak mě napište, jo, sepište to a pošlete mi to mailem, jo.
1: Jestli já mám někde vaši mailovou adres?
2: Jsem vám ji dával.
1: Tady, aha. Ivan.mládek@seznam.cz. Jenom tu vaši adresu a už se sněhou. A o tom to je.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Přeji krásný večer. Česko řeší první případ špionáže podle nového paragrafu. Městský soud v Praze rozhodl o propuštění čínského občana z vazby a vrátil případ policii k došetření. Muž ale dál zůstává za mřížemi, protože státní zástupce podal stížnost a obává se jeho útěku do Číny. Podle vyšetřovatelů by pak trestní stíhání prakticky skončilo. Vrchní soud má o stížnosti rozhodnout zhruba do poloviny září. Plovoucí velký nápis na jezeře Most dál ničí vandalové. Na konstrukci sice platí zákaz vstupu, návštěvníci ho ale stále porušují. Písmena se na jezeře objevila v rámci olympijské fanzóny před 2 lety.
2: Velký ponton a na něm nápis Most slouží jako fotopoint. Když na břehu zamíříte mobil, uvidíte nejen hladinu jezera, ale i měnící se bývalou těžební oblast a hřebeny Krušných hor. Ponton s konstrukcí ovšem láká plavce. Ať se to nesmí, mají ho za skokanský můstek. Několikrát to už skončilo poškozením, případně částečným potopením. Jak problém vyřešit, město zatím neví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Ve Zlíně začne demolice zbytku vyhořelé výškové budovy. Stavební úřad nařídil její neodkladné odstranění po rozsáhlém požáru a částečném zřícení objektu. Budova zatím zůstává pod dohledem hasičů a majiteli ji předají zřejmě do konce týdne. Požár způsobil škody za stovky milionů korun a zasáhl několik firem. Příčinu požáru dál vyšetřuje policie. Chrám ve Svaté Vodě u Libavé na Olomoucku je v kritickém stavu. Bez okamžitých zásahů může během několika let dojít k nevratnému poškození celé památky. Správci objektu teď usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení a fixace nejrizikovějších míst. Správce poutního místa ve Staré Vodě Aleš Tománek říká, že v havarijním stavu jsou strop, krovy, ale i omítky.
3: To 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na Bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne.
1: Na současném stavu kostela ve Staré Vodě u Libavé se podepsala dlouholetá devastace armádou, ale také desetiletí zanedbané údržby. Kompletní rekonstrukce chrámu by podle odhadu vyšla na 120 milionů korun. Čína mluví o obnově vztahů s Českem. V Pekingu to při jednání s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou řekli představitelé čínského vedení. Okamura chce podpořit obchod, návrat přímých leteckých linek i větší příliv čínských turistů do Česka. Vztahy obou zemí v posledních letech ochladily hlavně spory kolem Tchaj-wanu. Napětí navíc před cestou zvýšilo i zadržení českého občana v Číně. Richard Carapaz ovládl 18. etapu Tour de France. Ekvádorský cyklista uspěl po úniku a dojel si pro své druhé etapové vítězství na nejslavnějším závodě světa. V cílovém stoupání se třásl všechny soupeře a zvítězil po solovém nástupu. Favorité na celkové pořadí, včetně Tadeje Pogačára, tentokrát šetřili síly před rozhodujícími alpskými etapami. Zítra dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaků ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Až vyjde dluhý průvod smutečních hostů na Slezsku, Ostravu od Sikorova mostu, až to se mnou sekne, to bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné.

bývalo plat, nemohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnou sekne. Kdybych co chtěl dělal, všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné.

nás, z nás nechtívčího klína. Někdo má pletky rád, já reči sklidici vína.

0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Přeji klidný večer. Tragická nehoda zasáhla armádní základnu náměstí nad Oslavou. Při pádu vrtulníku Venom z výšky asi 50 metrů zemřela vojákyně a další 4 vojáci utrpěli zranění. Armáda po nehodě uzemnila všechny vrtulníky Venom i Viper a okolnosti havárie vyšetřuje vojenská policie spolu s ministerstvem obrany. Podle armády šlo o rutinní výcvikový let a příčina neštěstí zatím není známá. Na dovolenou vyrážíme rádi i solo. Nejčastěji si užívají volno sami lidé od 30 do 55 let. Mezi staršími cestují samostatně především ženy, zjistila to agentura ČTK. Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková vysvětlila, že se snaží víc solo dovolenkářům vstříc.
2: Například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy. Mají krytá záda díky profesionálnímu průvodci, který skupinu doprovází. Nebojí se tak sami cestovat.
1: Jednotlivci nejčastěji vyrážejí na cesty po hlavní sezóně. Největší zájem o solo zájezdy je podle cestovních kanceláří v září. Hned závěsů jsou pak červen a květen, tedy měsíce těsně před prázdninovou špičkou. Čeští studenti slaví velký úspěch na světových vědeckých olympiádách. V červenci získali zlaté medaile ve fyzice, chemii i biologii a potvrdili, že patří mezi světovou špičku. Nejlepší ocenění vybojovali Jan Palonci na chemické olympiádě a Jan Beránek na biologické soutěži. Zlato přivezl i český tým Studnaje mladých fyziků. Úspěchy jim mohou otevřít cestu na prestižní zahraniční univerzity i k vědecké kariéře. Dostihové závodiště v Pardubicích vyhlíží nové kolbiště. Modernizovaná plocha bude připravená na mezinárodní soutěže v parkouru, drezuře, spřežení nebo westernových disciplínách. Kolbiště bude větší a získá nový povrch i systém spodního zavlažování. Jeho výhody popisuje ředitel pardubického závodiště Jaroslav Müller.
3: Systém udržování hladiny vody, která se může navyšovat a snižovat, to znamená v případě, že ten povrch je suchý, tak tu hladinu vody zvýšíte, zvednete ji. V případě, že třeba přijde hodně vody, tak zase dokážeme udělat to, že tu hladinu vody úplně snížíme.
1: První zkušební závody by se na nové ploše dostihového závodiště v Pardubicích mohly konat v polovině září. Modernizace vyšla město na zhruba 52 milionů korun. Trump spojil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií s uznáním Izraele. Podle amerického prezidenta Washington dohodu schválí jen tehdy, pokud se Riad připojí k takzvaným abrahamovským dohodám. Saúdská Arábie zatím trvá na tom, že podmínkou je vznik palestinského státu. Dohoda má podpořit rozvoj civilní jaderné energetiky, část expertů ale varuje před rizikem jaderného zbrojení na Blízkém východě. Sára Bejlek je ve čtvrtfinále tenisového turnaje v Praze. Nasazená trojka porazila Marii Timofejovou z Uzbekistánu jasně 6-1 a 6-1 a o semifinále si zahraje s Rakušankou Tagerovou. Naopak Nikola Bartuňková končí. Proti Tajce Lanlaně Tarudinové nevyužila ve třetím setu vedení 5-1 ani 4 mečboly a prohrála po dramatickém boji 6-7, 6-3 a 6-7. Zítra dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaku ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

tátě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

Ne. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Budu zpívat, prosím, kdo chce, ať píská. Mě to nerozhází, světem s tuškou chodím a pytlák říha mě doprovází. Svým paňákům den co den jsem více podoben a ufouni mi přistávají rovnou do oken. Já zapálím si cigaretu, visí mi na spodním retu a dodám.

0: slouhou, nemohu však zpívat, výslovnost mám zlou.
1: Au.
0: Dveře skřípou, doktor rozuřen křičí, strč prsk, skrk, nebo ven prsty v hrsti, třese mi hrdlem, žlu a křičím, vržu štokrdlem, drbu, vrbu, řepa, rarášek, 330 řek. Já umírám touhou, já umírám touhou,

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí podají.

svět byl krásnej, umytej. Jak pěkná holka, co má 20. A já sám celtou přikrytej. Vystal se dál, proč pak se vracet? Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali jméno? Uhasil

počasí, jak by nebyl máj. Trpěl jsem jednou ze svých nálad, pak píseň napsal na papír. Kritik by šílel, dejme tomu, nebyl vír a netopír, jen smutek, že už

0: co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Český impuls.

0: chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehřeje.
1: Rádio Český impuls
2: hraje ve vašem televizoru.

0: pustili slušovice. Zcela tajnej a novej typ, výkonný družice. Prej už jezdí slušokot po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový slušovice.
1: Radio Český impuls. Zprávy ve 20.
2: Přeji klidný večer. Tragická nehoda zasáhla armádní základnu v Náměšti nad Oslavou. Při pádu vrtulníku Venom z výšky asi 50 metrů zemřela vojákyně a další 4 vojáci utrpěli zranění. Armáda po nehodě uzemnila všechny vrtulníky Venom i Viper a okolnosti havárie vyšetřuje vojenská policie spolu s ministerstvem obrany. Podle armády šlo o rutinní výcvikový let a příčina neštěstí zatím není známá. Na dovolenou vyrážíme rádi i solo. Nejčastěji si užívají volno sami lidé od 30 do 55 let. Mezi staršími cestují samostatně především ženy, zjistila to agentura ČTK. Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková vysvětlila, že se snaží víc solo dovolenkářům vstříc.
3: Například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy. Mají krytá záda díky profesionálnímu průvodci, který skupinu doprovází. Nebojí se tak sami cestovat.
2: Jednotlivci nejčastěji vyrážejí na cesty po hlavní sezóně. Největší zájem o solo zájezdy je podle cestovních kanceláří v září. Hned závěsů jsou pak červen a květen, tedy měsíce těsně před prázdninovou špičkou. Čeští studenti slaví velký úspěch na světových vědeckých olympiádách. V červenci získali zlaté medaile ve fyzice, chemii i biologii a potvrdili, že patří mezi světovou špičku. Nejlepší ocenění vybojovali Jan Paloncí na chemické olympiádě a Jan Beránek na biologické soutěži. Zlato přivezl i český tým Studnaje mladých fyziků. Úspěchy jim mohou otevřít cestu na prestižní zahraniční univerzity i k vědecké kariéře. Dostihové závodiště v Pardubicích vyhlíží nové kolbiště. Modernizovaná plocha bude připravená na mezinárodní soutěže v parkouru, drezuře, spřežení nebo westernových disciplínách. Kolbiště bude větší a získá nový povrch i systém spodního zavlažování. Jeho výhody popisuje ředitel pardubického závodiště Jaroslav Müller.
4: Systém udržování hladiny vody, která se může navyšovat a snižovat, to znamená v případě, že ten povrch je suchý, tak tu hladinu vody zvýšíte, zvednete ji. V případě, že třeba přijde hodně vody, tak zase dokážeme udělat to, že tu hladinu vody úplně snížíme.
2: První zkušební závody by se na nové ploše dostihového závodiště v Pardubicích mohly konat v polovině září. Modernizace vyšla město na zhruba 52 milionů korun. Trump spojil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií s uznáním Izraele. Podle amerického prezidenta Washington dohodu schválí jen tehdy, pokud se Riad připojí k takzvaným abrahamovským dohodám. Saúdská Arábie zatím trvá na tom, že podmínkou je vznik palestinského státu. Dohoda má podpořit rozvoj civilní jaderné energetiky, část expertů ale varuje před rizikem jaderného zbrojení na Blízkém východě. Sára Bejlek je ve čtvrtfinále tenisového turnaje v Praze. Nasazená trojka porazila Marii Timofejovou z Uzbekistánu jasně 6-1 a 6-1 a o semifinále si zahraje s Rakušankou Tagerovou. Naopak Nikola Bartuňková končí. Proti Tajce Lanlaně Tarudinové nevyužila ve třetím setu vedení 5-1 ani 4 mečboly a prohrála po dramatickém boji 6-7, 6-3 a 6-7. Zítra dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaku ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur.

Co by jsem ti pletl včera ještě, najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště, vstávej, už bude den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Přeji klidný večer. Tragédie zasáhla armádní základnu v náměšti nad Oslavou. Při pádu vrtulníků Venom během přistání zemřela vojákyně a další 4 vojáci utrpěli zranění. Armáda po nehodě dočasně uzemnila všechny vrtulníky Venom i Viper a příčiny havárie vyšetřuje vojenská policie spolu s ministerstvem obrany. Podle armády šlo o rutinní výcvikový let a vrtulník spadl z výšky asi 50 metrů. Šumavské středisko Železná Ruda se mění. Mizí z něj ruiny a vyrůstají nové rezidence. V současné době se staví při výjezdu na Klatovy.
2: Velkou ostudou horského střediska byla léta kavárna Espresso. Dnes je v centru nové Klostermanovo náměstí. Někdejší slávy nahradil nový hotel. Místo hotelu Encian na výjezdu na Klatovy rostou apartmánové byty. Někdejší školku nahradí zahrádky. Zatím jako poslední šlak zemi chátrající budova bývalé Okuly, další ostuda města. Na jejím místě vznikne promenáda podél řeky Řezné, byty a komerční prostor. Turisté jsou ze změn nadšení. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Železná Ruda.
1: U Chýnova na Táborsku se srazil osobní vlak s nákladním autem. Nehoda si vyžádala 1 těžké a 3 lehčí zraněné. Hasiči z vlaku evakuovali 25 lidí. Srážka se stala na přejezdu bez závor a jeden vůz soupravy vykolejil. Provoz mezi Táborem a Chýnovem by měl být přerušený až do půlnoci a cestující vozí náhradní autobusy. Škoda po nehodě přesahuje 6 milionů korun. Přepadení banky v německém Řezně skončilo tragédií. Ozbrojený 20-letý muž vtrhl do pobočky s nožem, zadržoval rukojmí a při útoku smrtelně zranil jednoho zaměstnance. Policie po zhruba 3 hodinách osvobodila 2 rukojmí a pachatele zadržela. Motiv útoku zatím není známý. Případ vyšetřuje německá policie. Tomáš Chorý dostává další šanci. Nejlepší střelec loňské sezóny fotbalové ligy zůstává ve Slávii. Reprezentačního útočníka klub v květnu po nedohraném derby vyřadil z kádru, a to kvůli opakovaným disciplinárním prohřeškům. Před startem nové sezóny se ale Chorý do týmu vrátil. Potvrdil to šéf pražské Slávie Jaroslav Tvrdík. Podle něho na tom má velkou zásluhu majitel klubu Pavel Tykač.
3: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke 2 titulům a vlastně rozhodnut mu dát ještě další šanci. V tomhletom kontextu mě zbavil povinnosti rozhodovat nebo měnit svoje slovo. Obdržel jsem dnes ráno závazný akcionářský příkaz Tomáše Chorého vrátit do A týmu Slavie Praha.
1: Naopak v sešívaném dresu už by se neměl objevit druhý vyřazený hříšník David Douděra. 28-letý obránce si hledá zahraniční angažmá. Zítra dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaků ubývat a srážky ustanou. No a nejvyšší teploty, ty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužíš slyšet? Říkej mi na hlas i tiše. Říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dej si

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Přeji krásný večer. Česko řeší první případ špionáže podle nového paragrafu. Městský soud v Praze rozhodl o propuštění čínského občana z vazby a vrátil případ policii k došetření. Muž ale dál zůstává za mřížemi, protože státní zástupce podal stížnost a obává se jeho útěku do Číny. Podle vyšetřovatelů by pak trestní stíhání prakticky skončilo. Vrchní soud má o stížnosti rozhodnout zhruba do poloviny září. Plovoucí velký nápis na jezeře Most dál ničí vandalové. Na konstrukci sice platí zákaz vstupu, návštěvníci ho ale stále porušují. Písmena se na jezeře objevila v rámci olympijské fanzóny před 2 lety.
2: Velký ponton a na něm nápis Most slouží jako fotopoint. Když na břehu zamíříte mobil, uvidíte nejen hladinu jezera, ale i měnící se bývalou těžební oblast a hřebeny Krušných hor. Ponton s konstrukcí ovšem láká plavce. Ať se to nesmí, mají ho za skokanský můstek. Několikrát to už skončilo poškozením, případně částečným potopením. Jak problém vyřešit, město zatím neví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Ve Zlíně začne demolice zbytku vyhořelé výškové budovy. Stavební úřad nařídil její neodkladné odstranění po rozsáhlém požáru a částečném zřícení objektu. Budova zatím zůstává pod dohledem hasičů a majiteli ji předají zřejmě do konce týdne. Požár způsobil škody za stovky milionů korun a zasáhl několik firem. Příčinu požáru dál vyšetřuje policie. Chrám ve svaté vodě u Libavé na Olomoucku je v kritickém stavu. Bez okamžitých zásahů může během několika let dojít k nevratnému poškození celé památky. Správci objektu teď usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení a fixace nejrizikovějších míst. Správce poutního místa ve Staré vodě Aleš Tománek říká, že v havarijním stavu jsou strop, krovy, ale i omítky.
3: To 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne.
1: Na současném stavu kostela ve Staré vodě u Libavé se podepsala dlouholetá devastace armádu, ale také desetiletí zanedbané údržby. Kompletní rekonstrukce chrámu by podle odhadu vyšla na 120 milionů korun. Čína mluví o obnově vztahů s Českem. V Pekingu to při jednání s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou řekli představitelé čínského vedení. Okamura chce podpořit obchod, návrat přímých leteckých linek i větší příliv čínských turistů do Česka. Vztahy obou zemí v posledních letech ochladily hlavně spory kolem Tchaj-wanu. Napětí navíc před cestou zvýšilo i zadržení českého občana v Číně. Richard Carapaz ovládl 18. etapu Tour de France. Ekvádorský cyklista uspěl po úniku a dojel si pro své druhé etapové vítězství na nejslavnějším závodě světa. V cílovém stoupání se třásl všechny soupeře a zvítězil po solovém nástupu. Favorité na celkové pořadí, včetně Tadeje Pogačára, tentokrát šetřili síly před rozhodujícími alpskými etapami. Zítra dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaků ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radí, už nikdo nedívá.

dne večer, to už jsem skoro spal. Když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Přeji klidný večer. Tragická nehoda zasáhla armádní základnu Náměšti nad Oslavou. Při pádu vrtulníku Venom z výšky asi 50 metrů zemřela vojákyně a další 4 vojáci utrpěli zranění. Armáda po nehodě uzemnila všechny vrtulníky Venom i Viper a okolnosti havárie vyšetřuje vojenská policie spolu s ministerstvem obrany. Podle armády šlo o rutinní výcvikový let a příčina neštěstí zatím není známá. Na dovolenou vyrážíme rádi i solo. Nejčastěji si užívají volno sami lidé od 30 do 55 let. Mezi staršími cestují samostatně především ženy, zjistila to agentura ČTK. Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková vysvětlila, že se snaží víc solo dovolenkářům vstříc.
2: Například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy. Mají krytá záda díky profesionálnímu průvodci, který skupinu doprovází. Nebojí se tak sami cestovat.
1: Jednotlivci nejčastěji vyrážejí na cesty po hlavní sezóně. Největší zájem o solo zájezdy je podle cestovních kanceláří v září. Hned závěsů jsou pak červen a květen, tedy měsíce těsně před prázdninovou špičkou. Čeští studenti slaví velký úspěch na světových vědeckých olympiádách. V červenci získali zlaté medaile ve fyzice, chemii i biologii a potvrdili, že patří mezi světovou špičku. Nejlepší ocenění vybojovali Jan Palonci na chemické olympiádě a Jan Beránek na biologické soutěži. Zlato přivezl i český tým Studnaje mladých fyziků. Úspěchy jim mohou otevřít cestu na prestižní zahraniční univerzity i k vědecké kariéře. Dostihové závodiště v Pardubicích vyhlíží nové kolbiště. Modernizovaná plocha bude připravená na mezinárodní soutěže v parkouru, drezuře, spřežení nebo westernových disciplínách. Kolbiště bude větší a získá nový povrch i systém spodního zavlažování. Jeho výhody popisuje ředitel pardubického závodiště Jaroslav Müller.
3: Systém udržování hladiny vody, která se může navyšovat a snižovat, to znamená v případě, že ten povrch je suchý, tak tu hladinu vody zvýšíte, zvednete ji. V případě, že třeba přijde hodně vody, tak zase dokážeme udělat to, že tu hladinu vody úplně snížíme.
1: První zkušební závody by se na nové ploše dostihového závodiště v Pardubicích mohly konat v polovině září. Modernizace vyšla město na zhruba 52 milionů korun. Trump spojil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií s uznáním Izraele. Podle amerického prezidenta Washington dohodu schválí jen tehdy, pokud se Riad připojí k takzvaným abrahamovským dohodám. Saúdská Arábie zatím trvá na tom, že podmínkou je vznik palestinského státu. Dohoda má podpořit rozvoj civilní jaderné energetiky, část expertů ale varuje před rizikem jaderného zbrojení na Blízkém východě. Hradec Králové vstoupil do Evropské ligy překvapivou výhrou. V úvodním zápase druhého předkola zvítězil na hřišti norského Tromsø 1-0. Odveta se hraje za týden v Hradci Králové. Naopak fotbalisté Jablonce na úvod druhého předkola konferenční ligy prohráli. Varaždínu podlehli nakonec 2-3, přestože ještě v 67. minutě vedli 2-1. Na tenisovém turnaji v Praze bude ve čtvrtfinále hned 5 českých hráček. K Marii Bouskové, Tereze Valentové a Dominice Šalkové se přidali Barbora Krejčíková a Sára Bejlek, které své osmifinálové zápasy zvládly ve dvou setech. Krejčíková porazila Lucii Havlíčkovou a Bejlek deklasovala Marii Timofejevovou z Uzbekistánu. Naopak Nikola Bartuňková po více než 3hodinové bitvě nevyužila 4 mečboly a s pražským turnajem se rozloučila. Zítra dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaku ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

Maštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

vlaštovko, leď rychle a teď. Nesu tři zlaté groše, první je můj.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou 100 na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Tragédie zasáhla armádní základnu v Náměšti nad Oslavou. Při pádu vrtulníku Venom během přistání zemřela vojákyně a další 4 vojáci utrpěli zranění. Armáda po nehodě dočasně uzemnila všechny vrtulníky Venom i Viper a příčiny havárie vyšetřuje vojenská policie spolu s ministerstvem obrany. Podle armády šlo o rutinní výcvikový let a vrtulník spadl z výšky asi 50 metrů. Chrám ve Svaté vodě u Libavé na Olomoucku je v kritickém stavu. Bez okamžitých zásahů může během několika let dojít k nevratnému poškození celé památky. Správci objektu teď usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení a fixace nejrizikovějších míst. Správce poutního místa ve Svaté vodě Aleš Tománek říká, že v havarijním stavu jsou strop, krovy, ale i omítky.
2: To 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne.
1: Na současném stavu kostela ve Staré vodě u Libavé se podepsala také dlouholetá devastace armádou, ale i desetileté zanedbané údržby. Kompletní rekonstrukce chrámu by podle odhadů vyšla na 120 milionů korun. U Chýnova na Táborsku se srazil osobní vlak s nákladním autem. Nehoda si vyžádala 1 těžké a 3 lehčí zranění. Hasiči z vlaku evakuovali 25 lidí. Srážka se stala na přejezdu bez závor a jeden vůz soupravy vykolejil. Škoda po nehodě přesahuje 6 milionů korun. Britští milionáři vyzvali vládu k vyšším daním pro nejbohatší. Skupina zhruba 120 podnikatelů a známých osobností navrhla 2% daň pro lidi s majetkem nad 10 milionů liber. Podle nich by peníze pomohly financovat veřejné služby a snížily by nerovnost ve společnosti. Nový levicový premiér Andy Burnham už dříve připustil, že vyšší zdanění bohatých může být v budoucnu zapotřebí. Tomáš Chorý dostává další šanci. Nejlepší střelec loňské sezóny fotbalové ligy zůstává ve Slávii. Reprezentačního útočníka klub v květnu po nedohraném derby vyřadil z kádru kvůli opakovaným disciplinárním prohřeškům. Před startem nové sezóny se ale Chorý do týmu vrátil. Potvrdil to šéf pražské Slávie Jaroslav Tvrdík. Podle něho na tom má velkou zásluhu majitel klubu Pavel Tykač.
3: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke 2 titulům a vlastně rozhodnout mu dát ještě další šanci. V tomhletom kontextu mě zbavil povinnosti rozhodovat nebo měnit svoje slovo. Obdržel jsem dnes ráno závazný akcionářský příkaz Tomáše Chorého vrátit do A týmu Slavie Praha.
1: Naopak v sešívaném dresu už by se neměl objevit druhý vyřazený hříšník David Douděra. 28-letý obránce si hledá zahraniční angažmá. Na tenisovém turnaji v Praze bude ve čtvrtfinále hned 5 českých hráček. K Marii Bouskové, Tereze Valentové a Dominice Šalkové se přidali Barbora Krejčíková a Sára Bejlek, které své osmifinálové zápasy zvládly ve 2 setech. Krejčíková porazila Lucii Havlíčkovou a Bejlek deklasovala Marii Timofejevovou z Uzbekistánu. Naopak Nikola Bartuňková po více než 3hodinové bitvě nevyužila 4 matchboly a s pražským turnajem se rozloučila. Dnes dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaku ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Na bedně vodu whisky. Stojím s dlouhým obojkem, jak stájovej pinč. Tu kravatu, co nosím, mě na vlík jsou celinč.

platí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů a poznala jsem svět, už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet. A zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Tak se mi zdá, prostě to cítím. Mohla bys být ta, co jsem hledal.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Na druhém břehu řeky Olše žije Jacek. Mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe z říční navigace, dva spojenci a dvě spřátelené země. Jak malí kluci hážem z břehů žabky, kdo vyhraje má z protějšího srandu. Hlavama kroutí česko-polské babky, děláme prostě vlastní propad.

Ve zprávách večer běží horký dnešek, aspoň se máme s Jackem o co hádat. On tvrdí svoje, já zas tvrdím svoje, a domluvit se někdy bývá marno. Tak spolu vedem pohraniční boje a v praxi demonstrujem solidárnost. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Na druhém břehu řeky Olzy žije Jacek, mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe zříční navigace, dva spojenci a dvě spřátelné země. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky krajíčky chleba.

0: Policie prověřuje další případ spojený s jízdou poslance motoristů Filipa Turka. Tentokrát se zabývá videem z roku 2021, na kterém řídí sportovní vůz na pražském Strahově. Vyšetřovatelé zkoumají, jestli se během jízdy nedopustil dopravních přestupků a zda už případ není promlčený. Video se znovu začalo šířit po nedávné Turkově nehodě v centru Prahy, kterou policie také dál vyšetřuje. Plovoucí velký nápis na jezeře Most dál ničí vandalové. Na konstrukci sice platí zákaz vstupu, návštěvníci ho ale stále porušují. Písmena se na jezeře objevila v rámci olympijské fanzóny před 2 lety.
1: Velký ponton a na něm nápis Most slouží jako fotopoint. Když na břehu zamíříte mobil, uvidíte nejen hladinu jezera, ale i měnící se bývalou těžební oblast a hřebeny Krušných hor. Ponton s konstrukcí ovšem láká plavce, ať se

0: to nesmí, mají ho za skokanský můstek. Několikrát to už skončilo poškozením, případně částečným potopením. Jak problém vyřešit, město zatím neví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Praha dál hledá firmu, která dokončí nedostavěnou budovu Nová Palmovka. Měla by tam sídlit agentura Evropské unie pro kosmický program. Budova je stále ostudou pro Prahu. Do tendru se po rozhodnutí antimonopolního úřadu vrací společnost POR, kterou město dříve vyřadilo. Hodnotící komise si teď od uchazečů vyžádá doplňující podklady a o vítězi zatím nerozhodla. Znovu se sejde začátkem srpna. Kvůli průtahům navíc není jisté, jestli Evropská agentura na Palmovku nakonec opravdu zamíří. Dostihové závodiště v Pardubicích vyhlíží nové kolbiště. Modernizovaná plocha bude připravená na mezinárodní soutěže v parkouru, drezuře, spřežení nebo i ve sternových disciplínách. Kolbiště bude větší a získá nový povrch i systém spodního zavlažování. Jeho výhody popisuje ředitel pardubického závodiště Jaroslav Míler.
2: Systém udržování hladiny vody, která se může navyšovat a snižovat, to znamená v případě, že ten povrch je suchý, tak tu hladinu vody zvýšíte, zvednete ji. V případě, že třeba přijde hodně vody, tak zase dokážeme udělat to, že tu hladinu vody úplně snížíme.
1: První zkušební závody by se na nové ploše dostihového závodiště v Pardubicích mohly konat v polovině září. Modernizace vyšla město na zhruba 52 milionů korun. Přepadení banky v německém Březně skončilo tragédií. 20-letý muž ozbrojený nožem vtrhl do pobočky, napadl jednoho z lidí uvnitř a ten později v nemocnici zemřel. Policie po několika hodinách zásahu útočníka zadržela a dva další lidé se dostali z budovy v pořádku. Vyšetřovatelé případ prověřují jako vraždu a loupežné přepadení. Motiv pachatele zatím není známý. Hradec Králové vstoupil do Evropské ligy překvapivou výhrou. V úvodním zápase druhého předkola zvítězil na hřišti norského Tromsø 1-0. Odveta se hraje za týden v Hradci Králové. Naopak fotbalisté Jablonce na úvod druhého předkola konferenční ligy prohráli. Varaždínu podlehli nakonec 2-3, přestože ještě v 67. minutě vedli 2-1. Dnes dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaku ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

protože mapu lásky vlastním.

co se zmohli na Rolls Royce. Od kuchařů jaksi mají k večeři jen flaxy. Šmidli, šmidli, šmidli boys, co se zmohli na Rolls Royce. Číšníci jim lají falešně, že šmidlají. Rolls Royce musel z domu pryč, důvodů bylo dostatek. S